si tak úsměv. Každý ví nejlíp, co máš dělat, jak se chovat. A stále dokola se musíš obhajovat. Tak proč se trápit tím, co bylo? Vždyť minulost je fake, tak popojedem dál. Pozbírej, co okolo.

0: Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Já musím, holka, uznat, že se mi fakt líbíš, zaujala si mě velice. Je tu ovšem jedna věc, co mě dost trápí, a to, jak jsi říkala, že jsi z vesnice. Víš, já jsem tady z města zvyklej na

koupni telefon, má celý dotykovej displej a žádná šňůra už z něj neplandá. Lidi řešej ekonomiku a burzu a ne kdokolik rudejch odstřelil. 100 hektarů úrodných polí bytu každej za garzonku v celé.

legrace, ne srandu si nedělám. Víš, tomu se holka říká civilizace, snad jednou přijde i k vám. O tom však pochybnosti mám, tak haudy, jsem kluk z města, jsem kluk z města, jsem kluk z města, stáje mi nevoní, já jsem kluk z města, jsem kluk z města, chci chodit do kaváren a ne smrdět od koní. Jíha!

0: Radio Český Blaník. Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas+.cz.
1: Dobrý den, jmenuji se Hana Lang a jsem nutriční terapeutka. A musím říci, že když si vybíráte to nejlepší pro svůj každodenní režim, tak nemusíte vůbec dělat kompromisy. Doporučuji doplněk stravy ProEmzan od Mitolife. Je to živé probiotikum s 31 bakteriálními kmeny a 30 miliardami mikroorganismů. Prostě německá kvalita, přírodní složení a bez umělých přísad. Vyzkoušejte ProEmzan od Mitolife. Objednávejte přímo na mitolife.cz.
0: Co Čech, to rekordman.
2: Není nás mnoho, ale máme mezi sebou spoustu výjimečných lidí.
3: Pojďte si s námi o nich povídat.
2: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
0: Co Čech, to rekordman.
2: Na Českém Blaníku.

0: české písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
3: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
2: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
4: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
3: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
5: Mat. Ten obchod mám rád.
6: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.

žiju moc let, ale svenkované mor, jak živa, si mě každý plet. Proto jsem se dneska s tímhle svěřil právě vám, já dál slamu poták mám. Chtěl bych se s někým vzít, ale pořád nemám s kým, ono nikdy nestačí mít jako

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník. Rádio Český Blaník.
0: To je i Pavel Bob.

naručím, tak tedy zůstaň, moje ústa ti to poručím. Čím blíž jsme k zemi, tím víc já trpím závratím, tak co tedy mi zbývá.

0: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
1: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe. Dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
3: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
4: Jsme Český Blaník.
5: A najdete nás i na síti všech sítí.
4: Fotky, videa i příběhy českých písniček.
5: To vše na Facebooku a Instagramu Českého Blaníku.
4: Český Blaník.
5: To je Blaníček.

běží od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: Skvělé ráno, posloucháte Rádio Český Blaník. Je tu šestá, od mikrofonu zdraví Martin Císař. Co dál tady u nás? Tak třeba Karel Zik. Měla na očích brýle. Dále Xin Lakes. Popelu a hrách a hry. A nebo buty. František udělal všechno, co mu řekla. Balabamba, balabamba. Jsme Český Blaník a hrajeme české písničky, které máte rádi. Hezké ráno, pěkný pátek.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: A jaký bude pátek? No, to ví určitě Monika Holubová. Moni, jaké počasí dneska očekáváme?
2: Já myslím, že zpočátku by mělo být poměrně hezky, jasno až polojasno, ale postupně bude přebývat oblačnost a bohužel se nevyhnou ani přehánky a déšť.
0: A ty teploty nic moc do 18-20 stupňů maximálně.
2: A Morava má, myslím, až 20.
0: Tam je, myslím, 20 stupňů. Na Moravu. Je to tak. Tak hezké ráno, buďte s námi dál.
3: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
4: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. intertasplus.cz.
5: XXL výprodej v online shop.cz.
6: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Padá!
8: Tak si něco přej.
7: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
8: Tak to se mi to přání splnilo.
7: Cože?
8: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
7: No tak, toho musíme rychle objednat.
9: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
10: Zprávy na Českém Blaníku.
2: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Část jižních Čech byla po intenzivním krupobytí pod ledem. Západně od Českých Budějovic se totiž podvečer vytvořil chaotický zhluk slabších bouřek, který se za jihočeskou metropolí rychle spojil do jedné dominantní bouřkové buňky. V pásu mezi Stráškovicemi u Trhových Svinů a Novou Vsí byla už podvečer několika centimetrová vrstva krup. Restaurátoři opravují jednu z nejstarších partií chrámu svatého Víta v Praze. Pracují na dvou oknech v jižní části, na opěrném pilíři a také vyčistí kamenné povrchy, opraví spáry, zkontrolují klemby a obnoví okenní vitráže. Valašimská Parazo se vůbec poprvé připojí k mezinárodní akci nazvané Noc snů. Připravený bude speciální program pro zdravotně znevýhodněné děti a jejich rodiny, kterým bude patřit celý areál, jak říká tamní ošetřovatel Martin Hulka.
11: V rámci celého programu budou speciálně komentovaná krmení. Bude možnost se setkat jak s ošetřovateli ze záchranné stanice, tak i s Parazo a s Valašimi. Budou tam i představení naši různí zvířecí obyvatele Parazo, různé dílničky a hry pro děti a jejich rodinu. Akce je zdarma.
2: Akce bude probíhat od dnešních 18 do 21 hodin. Zájemci se musí dopředu registrovat. A pojďme na mistrovství světa ve fotbale. Zatímco první poločas utkání mezi Českem a Jižní Koreou skončil bez branek, ve druhém už padly tři. Skóre otevřel český hráč Ladislav Krejčí, který překonal marně zasahujícího Kim Sung-kua. Nedlouho poté ale Korejci vyrovnali na 1-1 a poté přidali ještě jeden v 80. minutě na 2-1. A aktuální stav přidá za chvíli Martin Císař. Tolik zprávy na Českém Blaníku. Hezké ráno.
0: Hezké ráno, a ty jsi to záměrně nechala na mě, no, protože jsme prohráli 2-1. Bohužel, veď Moninu.
2: Tak stane se, ale snad to napravíme 18. června proti Americe.
0: Budeme držet palce a teď si pojďme hrát.
10: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: 6 hodin a 4 minuty, za všechno může čas. Lenka Filipová, ten aktuální, 4 minuty po 6. Za tohle nemoh, no, prostě jsme prohráli. Ale příště to vyjde.

0: Běž báro spát, teda Valda zahání do postelí, já z nich spíš vyzývám, abyste vstali. A přeji krásné dobré ráno, protože posloucháte České ráno na Českém Blaníku, je s vámi Martin Císař a to mezi 6 a 9. Kdo dnes slaví, jsou to Toničky. Antonie má svátek, ženský protějšek ke jménu Antonín. A ještě tu mám nějaké ty události. Rok 1963 konala se premiéra amerického velkofilmu Kleopatra. A ještě míříme do Německa. Americký prezident Ronald Reagan v roce 1987 navštívil západní Berlín a vyzval ruského vůdce Gorbačova, aby společně zbourali berlínskou zeď. A nakonec se tak skutečně stalo. Co dál tady u nás? Za chvíli Xindl X, Karel Zich anebo Keksáci a písnička Vzpomínky. Jste s Českým Blaníkem a já vám přeji hezké ráno.
1: České ráno?
2: Na Českém Blaníku.
0: Popelka Xindl X právě teď a za malou chvíli popřejeme také pejskům. Podíváme se na stránky psího kalendáře. Jakéže tam je dneska jméno? Za chvíli prozradím.
3: Už zase skončil flám.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

seber si to sama. Seber si to sama. Seber si to sama.

0: Nádherná písnička to byly Keksáci a písnička Vzpomínky, za chvíli Iveta Bartošová nebo Palo Habera a Láska Necestuj tým vlakom. Dneska máme 12. června, svátek má Antonie a říká se svatá Tonička mívá často uplakaná očička. Tahle pranostika pro 12. června napovídá, že na svátek Antonie, tedy na dnešní den, často prší anebo je deštivo, což naprosto platí a funguje. Ovšem, já tu mám taky psí kalendář. A kdo dnes slaví, tak je to Jiro. Pokud máte doma Jira, tak mu popřejte všechno jen to nejlepší i od nás českého Blaníku. My se také podíváme na počasí dnešního dne a blížícího se víkendu. Sobota z nedělí už klepou na dveře.
1: Zveme vás na národní myslivecké slavnosti. Čeká vás program pro celou rodinu. Naučná stezka pro děti, lovečtí psi, dravci, lukostřelba, vábení jelenů, kapela Brouci Band, The Beatles Revival a také neuvěřitelné chutě a vůně zvěřiny, regionálních bio a klasa potravin, mistra kuchaře Pavla Menzla. V sobotu 13. června v přírodním amfiteátru Konopiště. Více na webu Českomoravské myslivecké jednoty cmmj.cz.
2: Jste v částečném invalidním důchodu a hledáte uplatnění? Staňte se skladovým operátorem nebo obchodním asistentem s možností home office v rodinném zázemí chráněné dílny společnosti Velkoobchod ŠAS ve Zruči nad Sázavou. Stejní lidé, stejné starosti, možnost podnikové ubytovny. Volejte 602 217 195.
3: Fenomén jménem Octavia slaví jubileum a vy musíte být u toho. Nová knihovnička světa motorů mapuje 3 dekády příběhu auta, které si získá miliony řidičů. 100 stran legendárního časopisu o legendárním autě, a to jen za 79 korun. Kupujte od 14. června v obchodech, trafikách a na webu ikiosek.cz.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: XXL výprodej v online shop CZ.
6: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: Tahické léto v Aquapolspraha už je tady.
8: Zábava vlny tobogány.
9: Co vás čeká?
10: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
11: Plno tobogánů a skluzovek.
12: Tak všichni rychle do plavek.
13: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
14: Relax, drinky, animace.
15: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
16: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
7: Aquapolspraha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolspraha.cz.
17: Český Blaník.
18: Český Blaník.

0: 6 hodina 36. minuta, je pátek 12. června, krásné ráno, za chvíli Mirája, písnička Tenkrát, teď se podíváme na počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Hlásí se Štefan Hanžák, Český hydrometeorologický ústav. Štefane, krásné dobré ráno přeji. Jak je aktuálně v České republice?
2: Dobré ráno. Aktuálně máme většinou jasno až polojasno, ale už v západní polovině Čech nám přibývá oblačnosti. Tam úplně na západě krajiny máme až zataženou oblohu. Teploty jsou většinou ještě docela nízké, většinou pod 10 stupňů, pohybují se od 9 do 5 stupňů Celsia a nejchladněji jsme měli na Jízerce, tam bylo kolem minus 1.
0: Teda ráno je skutečně chladnější. To musím potvrdit, to jsem pocítil na vlastní kůži. Štefane, co dnešní den, jaký bude pátek?
2: Přes den čekáme další přibývání oblačnosti od západu a postupně na většině území oblačno až zataženo. Na západě postupně jinde v Čechách místy občasný déšť, většinou slabý, s tím, že později večer na západě budou srážky četnější. Na Moravě a ve Slezsku naopak většinou polojasná obloha a postupně přibývání oblačnosti a možnost ojedinělých přehánek. Nejvyšší teploty dnes od 13 do 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku bude až 20. V 1000 metrech na horách čekáme kolem 9 stupňů, v Jeseníkách a Beskydech bude teplý až 12 stupňů a vítr by měl být většinou mírný jihozápadní až západní 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Sobota z nedělí klepou na dveře, jaký bude víkend, jaké počasí čekáte?
2: Tak vypadá to tak, že zůstane nám většinou hodně oblačnosti, zejména v noci na zítra čekáme zataženou až oblačnost občasným deštěm nebo přeháňkami. Kránu na západě Čech potom ubývání oblačnosti a srážky budou ustávat. V noci teploty klesnou na 14 až 10 stupňů, vítr zůstane mírný jihozápadní až západní 2 až 6 metrů za sekundu. No a přes den by to mělo být zpočátku, bude převažovat velká oblačnost s občasným deštěm nebo přeháňkami. Během dne už dopoledne vlastně v jihozápadní polovině a k večeru i jinde budou přehánky ustávat a oblačnost se bude protrhávat. S tím, že nejvyšší teploty zítra už od 19 do 23 stupňů, na jihu Moravy může být až 25 a v 1000 metrech na horách by mělo být kolem 14 stupňů. V neděli tam už bude většinou polojasno až oblačno, na severu a severovýchodě místy, jinde jen ojediněle možnost přehánek. Noční teploty na neděli 12 až 8 stupňů a přes den většinou od 17 do 21, na jihu Moravy opět teplý až 23 stupňů Celsia. Tam trošku bude více silnější vítr, počítáme spíš mírný 3 až 7 metrů za sekundu západní, ale během dne se objeví i nárazy kolem 55 km hodině.
0: Štefane, díky, mějte se hezky.
2: Děkuji také, naslyšenou.
1: České ráno na Českém Blaníku.
0: A já vám něco řeknu. Příští týden má být prý až 30 stupňů. Jo, jo.

0: tři čtvrtě na sedm a tohle byla Elena Lukášová. Já vám přeji hezké ráno.
1: Letní koncerty
2: Rádia Blaník.
0: A je to tady, máme pro vás skvělou zprávu, také letos chystáme seriál letních koncertů a začínáme už dnes, a to v Havířově. Začínáme v 4:30 odpoledne na náměstí, které bude zaplněné určitě do posledního místa. Já tomu věřím, protože přijede Petr Kolář.
3: Jsem sám jako stín, tichý a zvláštní.
0: Janek Ledecký, Blanická kapela anebo Olga Lounová. Letos pro vás máme navíc speciální dárek z Brusu, novou sluníčkovou samolepku Rádia Blaníka Centropolu, která vám brzy může přinést spoustu peněz. A jednomu z vás dokonce rovných 100 000 na ruku, tak se pro ní stavte právě dnes v Havířově. A pozvánku má pro nás pro všechny i paní primátorka města Iveta Kočí-Palkovská.
4: Tak já zdravím taktéž všechny posluchače a musím říct, že jsem moc ráda, že bude další akce, zábava, a já věřím, že se to všichni přijdete užít, a já vás srdečně zvu na náměstí Republiky.
5: No tak jsme moc rádi, že můžeme takhle spolupracovat. Pro posluchače, kterým by se tady zalíbilo, kteří přijedou buď dřív nebo později, co byste nabídla v Havířově, co tady máte?
4: Tak já si myslím, že Havířov je město, které možná mnohé překvapí, přestože tedy už fungujeme 70 let a vytvořili jsme si nějaký svůj vlastní charakter a jedinečnou atmosféru, tak tady lidé najdou spoustu zeleně, krásné parky, architekturu, ale také bohatý kulturní a sportovní život. A jako primátorka mám samozřejmě radost, že naše město je bezpečné a taktéž se neustále rozvíjí. Investujeme do veřejného prostoru, budujeme nová místa pro odpočinek, pro sport, ale snažíme se taky, aby se zde dobře žilo všem generacím. Ale Havířov, já vám musím něco říct, je především městem skvělých lidí. Právě oni totiž vytvářejí jeho přátelskou a otevřenou atmosféru. A pokud jste u nás ještě nebyli, tak opravdu určitě přijeďte. A pokud v Havířově žijete, tak vám za to moc děkuji, že společně děláme naše město ještě lepším místem pro život.
0: Nádhera, s paní primátorkou Ivetou Kočí-Palkovskou si povídal kolega Vlastasuk. No a na místě dění dnes 4:30 odpoledne bude kolega moderátor Rádia Blaník Dobrého rána Petr Slíva. Tak si myslím, že velká akce s velkými jmény. Já se na vás těším na další akci. A to bude Pelgřimov. Tam to budu moderovat pro změnu já. Tak ještě jednou hezké ráno a za chvíli už Krištof a Inzera.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
6: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
0: Tak se na vás budeme těšit. 6:45 a 3 minuty.
7: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.
8: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
9: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
8: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
9: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
8: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
9: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
10: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: www.prageboats.cz.
11: Už vím.
12: Tak vzhůru na palubu.
13: Dámy a pánové, nenechte si ujít 20. června Benešovský Street Food Festival v Přírodním divadle na Konopišti. Začínáme v 10 hodin a vstup je zdarma. Bohatý doprovodný program, ve kterém vystoupí Ilona Čáková, Turbo Diesel, Jamaron, svozy autobusem a ekovláčkem z Benešova do Konopiště a zpět, ten den zdarma. Výborné jídlo a pití, to je Benešovský Street Food Festival na Konopišti 20. června od 10 hodin.
14: Podívej se mi do očí.
15: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 24,90 a kuřecí prsa s kostí kilogram za 99,90. Bila, to dobré začíná u nás.
16: Rádio Český Blaník.

0: Je přesně 7 hodin a vy posloucháte Rádio Český Blaník. Hezké ráno vám přeje Martina, za chvíli Olga Lounová. Dále to bude vaše knecká.
1: Na smutek léky má.
0: A taky skvělá Vera Martinová.
1: Až na vrcholky hor.
0: A na tuhle písničku se zaměříme, protože ona je písničkou dne a vy se o ní dozvíte víc. Hrajeme si české písničky, které máte rádi. Dobré ráno.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Pátek ještě většinou zatažený až oblačný a teploty do 18, na Moravě do 20 stupňů. A podrobnější počasí o víkendu, tak to probereme s meteorologem krátce před 7:30. Teď se podíváme na silnice.
2: Za volantem. S Českým Blaníkem.
0: A kde máme dopravní problémy?
3: Na dálnici D52 na 12. 5. kilometru směrem od Prahy na Pohořelice. Dejte pozor na chodce na vozovce. Z jižní Moravy se přesouváme do hlavního města v Praze ve Lhotecké ulici u křižovatky s ulicí Velhotce. Bourala dvě osobní auta, na místě je blokovaný jeden jízdní pruh. No a ještě severní Čechy na trase Sturnova na Liberec u Hodkovic nad Mohelkou probíhá vyšetřování nehody nákladního auta. Vozidlo skončilo po nehodě mimo vozovku. Během vyprošťování počítejte s omezením provozu.
0: Tak díky, kdyby cokoliv, volejte WhatsApp Českého Blaníku 720 83 63 07. Zmáčkněte mikrofon a namluvte zkaz. A já vám přeji šťastnou cestu, za chvíli Monika a zprávy.
4: Sleva 25% na náplně nad 1000 korun.
5: A náplně skladem doručíme už do druhého dne.
4: Teď je ten správný čas doplnit zásoby.
5: Tak mrkněte na
6: tisku.cz. Náplně hned.
7: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
8: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: Zprávy na Českém Blaníku.
10: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Novela stavebního zákona je ve třetím kole čtení. Pustili tam nakonec poslanci s tím, že ve druhém čtení předložili asi 130 samostatných pozměňovacích návrhů. Druhé čtení trvalo skoro 13 hodin. Nad všemi pozměňovacími návrhy ještě musí zasednout hospodářský výbor, aby je posoudil. Požár haly s plastovými výrobky a kartony v Havlíčkově Brodě způsobil škodu za 350 milionů. Oheň poškodil halu ve Strojírenské ulici i uskladněný materiál. Hustý černý kouř byl vidět zdaleka. Podle starosty neměly hořet nebezpečné chemické látky. Hasiči byli na místě až do rána. Proč hořelo, zatím není jasné. V Bohumíně se zrodil fenomén. Šachy tam pravidelně hraje skoro 300 dětí a zapojené jsou všechny základní i mateřské školy. Kolik je nejmladším hráčům a jak probíhá výuka královské hry, prozradí mluvčí města Jana Končítková.
11: Dnes už se s figurkami pravidelně potkávají i předškoláci, těm nejmenším aktivním hráčům ještě nebylo 6 let. Výuku zajišťují certifikovaní trenéři přímo ve školách a školkách a celý systém funguje na dobrovolné bázi jako volnočasová nabídka v rámci odpoledního programu.
10: Kroužek dětí učí soustředění, trpělivosti a logickému myšlení. Čeští fotbalisté vstoupili do mistrovství světa porážkou. S Jižní Koreou neudrželi vedení a nakonec ní prohráli 1-2. Do vedení poslal český tým kapitán Ladislav Krejčí. Korejci ale velmi brzy srovnali a v 80. minutě stav otočili. Česká reprezentace se do světového šampionátu vrátila po 20 letech. Tolik zprávy na Českém Blaníku. A teď je tu opět Martin Císař.
0: Jsem tu a přeji krásné dobré ráno, 7 hodin 4,5 minuty.
2: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: Doktor Damdydam a Václav Neckář, posloucháte Rádio Český Blaník a Martin Císař, tedy já vám přeji krásné dobré ráno, hezký pátek všem.

0: 7 hodin, 14,5 minuty, tohle byly Arakaně, Dimitri a Žít svůj sen. Taky se na ní podíváme někde, jak vznikla. Ovšem dnes tu mám Věru Martinovou.
1: Písnička dne.
2: Na Českém Blaníku.
0: A nádhernou písničku Až na vrcholky hor. Jak to sní, Věrko?
3: Až na vrcholky hor napsal osvědčené duo Pavel Krejča a Eda Krečmar. Byla to jedna z mých prvních písniček a napsána byla pro pořad, který si pamatuju, do dneška jmenoval se Čtyřlístek a byl to takový soutěžní písničkový pořad, kdy posluchači dávali hlasy těm písničkám, uváděl ho Láďa Štajdl a ten tenkrát řekl, že je to taková jako normální písnička, že z toho asi žádnej hit teda nebude, jo? Že to nemá moc velký šance, aby to prorazilo, když se, ještě než se to vlastně začalo natáčet, čímž mi dodal teda samozřejmě velké sebevědomí. No nicméně za pár let se mě i autorům omluvil, jak velmi se tehdy mýlil, protože sám Eda Krečmar, textař, říká, že to je jedna z nejúspěšnějších písniček, kterou napsal.
0: Tak si ji pojďme zahrát, já vám přeji hezké ráno a tohle je Věrka Martinová.
2: Písnička dne
1: na Českém Blaníku.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Zveme vás na národní myslivecké slavnosti. Čeká vás program pro celou rodinu. Naučná stezka pro děti, lovečtí psi, dravci, lukostřelba, vábení jelenů, kapela Brouci Band, The Beatles Revival a také neuvěřitelné chutě a vůně zvěřiny, regionálních bio a klasa potravin, mistra kuchaře Pavla Menzla. V sobotu 13. června v přírodním amfiteátru Konopiště. Více na webu Českomoravské myslivecké jednoty cmmj.cz.
5: Zámek Dobříš otevírá své brány. Přijďte v sobotu 13. června zažít den plný krásy, historie a zábavy pro celou rodinu. Čekají vás speciální komentované prohlídky francouzského parku a oranžérie, vystoupení folklorního souboru Kamíček a další zábavný program pro děti a dospělé. To vše od 9 do 17 hodin na zámku Dobříš. Více informací na www.kdefondy.eu/pomáhají.cz. Tento spot byl spolufinancován Evropskou unií.
6: Hledáte spolehlivé auto bez zbytečných komplikací? Už nehledejte a přijeďte rovnou k nám do Lenner Motors v Praze na Braníku. Čeká na vás až 400 prověřených vozů značek jako BMW, Volkswagen, Škoda, Hyundai a mnoho dalších. Férový přístup a žádný nátlak, to je u Lennera samozřejmost a díky prodloužené testovací jízdě si můžete být opravdu jistí, že jste si vybrali správně. Lenner Motors Braník. Vaše jistota při výběru vozu se zárukou.
7: Takhle slyší hlas medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka-krkonoše.cz.
8: České písničky, které máte rádi.
9: Český Blaník.

0: prožívat svět.
1: Olga Lounová, Memento Mori, a Olga Lounová dnes také v Havířově. Pojďme se podívat na to, jak bude.
0: Počasí na Českém Blaníku.
1: Štefan Hanžák, Český hydrometeorologický ústav. Štefane, hezké ráno přeji. Jak je aktuálně v České republice?
2: Dobré ráno. Aktuálně máme většinou jasno až polojasno, ale už v západní polovině Čech nám přibývá oblačnosti. Tam úplně na západě krajiny máme až zataženou oblohu. Teploty jsou většinou ještě docela nízké, většinou pod 10 stupňů, pohybují se od 9 do 5 stupňů Celsia a nejchladněji jsme měli na Jízerce, tam bylo kolem minus 1.
1: Co dnešní den, jaký bude?
2: Přes den čekáme další přibývání oblačnosti od západu a postupně na většině území oblačno až zataženo. Na západě postupně jinde v Čechách místy občasný déšť, většinou slabý, s tím, že později večer na západě budou srážky četnější. Na Moravě a ve Slezsku naopak většinou polojasná obloha a postupně přibývání oblačnosti a možnost ojedinělých přehánek. Nejvyšší teploty dnes od 13 do 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku bude až 20. V 1000 metrech na horách čekáme kolem 9 stupňů, v Jeseníkách a Beskydech bude teplý až 12 stupňů a vítr by měl být většinou mírný, jihozápadní až západní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Pro většinu z nás dva volné dny, před námi sobota z nedělí. Jaké přinesou počasí?
2: Tak vypadá to tak, že zůstane nám většinou hodně oblačnosti, zejména v noci na zítra čekáme zataženou až oblačnost občasným deštěm nebo přeháňkami. Kránu na západě Čech potom ubývání oblačnosti a srážky budou ustávat. V noci teploty klesnou na 14 až 10 stupňů, vítr zůstane mírný jihozápadní a západní 2 až 6 metrů za sekundu. No a přes den by to mělo být zpočátku, bude převažovat velká oblačnost s občasným deštěm nebo přeháňkami. Během dne už dopoledne vlastně v jihozápadní polovině a k večeru i jinde budou přeháňky ustávat a oblačnost se bude protrhávat. S tím, že nejvyšší teploty zítra už od 19 do 23 stupňů, na jihu Moravy může být až 25 a v 1000 metrech na horách by mělo být kolem 14 stupňů. V neděli tam už bude většinou polojasno až oblačno, na severu a severovýchodě místy, jinde jen ojediněle možnost přehánek. Noční teploty na neděli 12 až 8 stupňů a přes den většinou od 17 do 21, na jihu Moravy opět teplý až 23 stupňů Celsia. Tam trošku bude více silnější vítr, počítáme spíš mírný 3 až 7 metrů za sekundu západní, ale během dne se objeví i nárazy kolem 55 km hodině.
1: Štefane, díky, mějte se krásně a naslyšenou a já posílám slzy tvý mámy skupiny Olympic. Štefane, hezký den.
2: Děkuju také, naslyšenou.

chvilku vzpomínej. Je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej. Tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým. Hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín. Nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan,

0: Rožbírka a písnička Denisa, máme přesně 7:45. Krásné ranko vám přeji, pohodový celý den, posloucháte Rádio Český Vlaník a za chvíli tu budou Slza nebo Karel Gott, Když muž se ženou snídá. A jedna podle vašeho výběru bude česká nebo slovenská, je to pouze na vás, dejte nám vědět na WhatsApp Českého Vlaníku. Číslo je 720 83 63 07. Za chvíli tady krátce po 8. písnička na vaše přání. Teď přání hezkého rána všem.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Na kozla je spolech. Slavnosti kozla v pivovaru Velké Popovice. Už 13. června vás čeká den plný skvělé hudby, poctivého piva Kozel a vůně grilu. Lucie Revival, Tabasker, Acoustic Man, Cooking Show s Davidem Višňovským a Markéta Hrubešová v roli moderátorky. Slavnosti kozla. Více info na kozel.cz. Pro starší 18 let.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Chutná jako krásný sen,
7: vůní budeš omámen.
6: Ve Vraňanech na vás čeká
7: Carmen, Carmen, Carmen.
8: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
9: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
10: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Veltrus. Už 27. a 28. června ožije zámek Veltrusy romantickou komedií se Simonou Stašovou nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
11: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
12: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
13: Radio Český Blaník.

napríklad východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak padající sníh. Tak to prý nelze koupit za žádný peníze.

taki porcelan. Co było ten rejmy?

kolej východ slunce, je celkem v pořádku.

0: traje. Sí.
1: Bylo 8 hodin a vy posloucháte rádio Český Blaník. Od mikrofonu krásné dobré ráno přeje Martin a za chvíli tu budou Nightwork.
2: V mostě jedu a v září velko města má gesta mají se.
1: Lucie Bílá.
3: Kdybych se mohla vrátit v čase zpátky.
1: Jakub Smolí.
4: Potom nebuď z toho smutná.
1: A spousta dalších a dalších českých písniček, které máte rádi.
5: Počasí na Českém Blaníku.
1: Oblačná je zatažená, ujediněle očekávejte také přehánky odpoledne a k večeru četnější. Co se týče teplot, většinou do 18, na Moravě na té jižní do 20 stupňů. Toliko počasí, pojďme na silnice.
6: Za volantem
5: s Českým Blaníkem.
7: V Českých Budějovicích na Husově třídě se srazila dvě osobní auta, místo je s opatrností průjezdné, zdržíte se nárazově. Z jižních Čech se přesouváme do západních Čech, v Sokolově v ulici Karla Havlíčka Borovského zasahují záchranáři a policie. U nehody osobního auta počítejte s omezením. No a na trase z Prahy směrem na Karlovy Vary za odbočkou na Verušičky havarovalo osobní auto, na místě zasahuje policie. Projíždí se však bez zdržení.
1: Tak šťastnou cestu s Českým Blaníkem.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
11: Pak přijeďte do AutoESA.
10: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
11: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
10: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
11: Kdo na to jde?
10: Od lesa prodá auto u ESA.
12: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
13: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Rezort obrany připravuje další velkou zakázku. Půjde o přezbrojení střední brigády, která by měla dostat nová kolová bojová vozidla pěchoty. Potvrdil to ministr obrany Jaromír Zuna. Armáda chce nahradit stávající obrněnce Pandur, které už podle ní nevyhovují aktuálním potřebám. Při cestování s dětmi se rodiče i prarodiče dopouštějí řady chyb. Často používají nevyhovující autosedačky, děti poutají špatně a v některých případech vůbec. Problémem je také použití starých autosedaček, jak vysvětluje metodička dopravní výchovy týmu silniční bezpečnosti Markéta Novotná.
14: Všechno má svou životnost, to znamená, když si představíme v létě, kdy v autě je rázem 70-80 stupňů, v zimě necháváme autosedačky vymrznout do minusových hodnot, tak jsou to vlastně všechno věci, které unavují ten materiál, unavují ten plast, polystyren. A druhý problém, který sledujeme, tak je pořizování autosedaček z druhé ruky.
13: Někdy může být po dopravní nehodě třeba poškozená, ale na první pohled to na ní nemusí být vidět. V Kolíně dnes začíná 61. ročník tradičního festivalu dechové hudby Kmochu v Kolín. Akce potrvá až do neděle. Pořadatelé počítají s účastí 20 mažoretkových a tanečních skupin a skoro 30 malých i velkých dechových orchestrů. Čeští volejbalisté dnes v evropské lize hostí v Jihlavě Bosnu a Hercegovinu. Ve třetím utkání budou hájit neporazitelnost v soutěži. Budou mít přitom už k dispozici nahrávače Luboše Bartuňka, který na prvním mini turnaji před týdnem v Maďarsku chyběl. Utkání začne v horácké aréně v 6 hodin. Tolik zprávy na Českém Blaníku a teď se na vás opět těší Martin Císař.
1: Ano, jsem tu, hezké ráno, poslední hodinka Českého rána. Začínáme s Jakubem Smolíkem.
6: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
1: Dva na stovky, bedna od whisky, tak je Michal David a jeho poupata, jedna na vaše přání a tohle už je Jakub Smolík, až se ti jednou bude zdát. Hezké ráno, 4,5 minuty po 8.

panstvo nečeká. Dlouhý schody do nebe a štreka daleká. Nebeskýho báru, já sucho v krku mám, tak kopni do tým bedny, ať na

0: Michal Davida Poupata na Českém Blaníku.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Ahoj, hezké ráno, Markéta z Nové Paky. Je to zhruba 14 dní, mě Tomáš pomohl na silnici, opravil mi auto, vyměnil pneumatiku a já se mohla pokračovat. Za tomu moc a moc děkuju a jsme doteď kamarádi. 14 dní kamarádství a on má rád slovenskou skupinu Elan. Byla by nějaká? Jasně, že...
2: Písnička na přání.
1: Na Českém Blaníku.
0: Máme minutu po 8:45 a já posílám Elány na vaše přání. Znova sama dotkni. Posloucháte Český Blaník, České ráno a s vámi je Martin Císař. Tak hezký den a zítra už je sobota a potom neděle. Víkend klepe na dveře.
3: Pokýmka.

Viktor Soryma 5. července oslaví 81. narozeniny. A málo kdo z vás asi ví, že on je nejen zpěvák, ale taky herec a keramik. A někteří z vás znáte třeba i tuhle písničku od něj. To jsem

0: se proplatě.
1: Viktor má spousty úžasných písniček.
2: Já mám tě rád, kytaro hrej.
1: A tahle se jmenuje Kytaro hrej.
2: Já mám tě rád.
1: 1972, to je skutečná historie. Za chvíli Lucie Bílá nebo skupina Kryštof a Rubikon. Já vám přeji hezké, krásné ráno a za malou chvíli se podíváme i na počasí.
3: Největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Komfortní zázemí. Zastřešené hlediště. To je prima hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Užívejte si od června do září pohodu letních večerů. Už se to blíží, tak neváhejte. Vstupenky na divadlo Kalich.cz.
4: Fenomén jménem Octavia slaví jubileum a vy musíte být u toho. Nová knihovnička světa motorů mapuje 3 dekády příběhu auta, které si získalo miliony řidičů. 100 stran legendárního časopisu o legendárním autě, a to jen za 79 korun. Kupujte od 14. června v obchodech, trafikách a na webu ikiosek.cz.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
6: Dobrý den, jmenuji se Hana Lang a jsem nutriční terapeutka. A musím říci, že když si vybíráte to nejlepší pro svůj každodenní režim, tak nemusíte vůbec dělat kompromisy. Doporučuji doplněk stravy Pro Emzan od Mitolife. Je to živé probiotikum s 31 bakteriálními kmeny a 30 miliardami mikroorganismů. Prostě německá kvalita, přírodní složení a bez umělých přísad. Vyzkoušejte Pro Emzan od Mitolife. Objednávejte přímo na mitolife.cz.
7: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
8: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
9: Halo, halo, pojďte s námi do lesa. Den lesů ČZ u Věvanech už v sobotu 13. června od 9 do 15 hodin. Čeká vás úplně nová stezka voděrackými bučinami s lesní pedagogikou, rybářské závody, zábava pro děti i dospělé a doprovodný program v areálu. Odměny pro všechny, občerstvení a pohodová trasa i pro kočárky. Start a registrace na lesní správě Věvanech pod hrází 7. Těšíme se na vás. lesy.czu.cz.
10: Český blaník.
11: Český blaník.

0: České ráno
1: na Českém planíku.
2: Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď.

0: Skupina Kryštof a písnička Rubikon a vy posloucháte rádio Český Blaník 5,5 minuty po půl deváté.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: A už se hlásí Štefan Hanžák. Hezké ráno do Českého hydrometeorologického ústavu. Jaké je to dnešní ráno, Štefane?
2: Dobré ráno. Aktuálně máme většinou jasno až polojasno, ale už v západní polovině Čech nám přibývá oblačnosti. Tam úplně na západě krajiny máme až zataženou oblohu. Teploty jsou většinou ještě docela nízké, většinou pod 10 stupňů, pohybují se od 9 do 5 stupňů Celsia a nejchladněji jsme měli na Jízerce, tam bylo kolem minus 1.
0: Co přes den, jak bude?
2: Přes den čekáme další přibývání oblačnosti od západu a postupně na většině území oblačno až zataženo. Na západě postupně jinde v Čechách místy občasný déšť, většinou slabý, s tím, že později večer na západě budou srážky četnější. Na Moravě a ve Slezsku naopak většinou polojasná obloha a postupně přibývání oblačnosti a i možnost ojedinělých přehánek. Nejvyšší teploty dnes od 13 do 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku bude až 20. V 1000 metrech na horách čekáme kolem 9 stupňů, v Jeseníkách a Beskydech bude teplý až 12 stupňů a vítr by měl být většinou mírný jihozápadní až západní 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Před námi víkend, jaký bude?
2: Tak vypadá to tak, že zůstane nám většinou hodně oblačnosti, zejména v noci na zítra čekáme zatažená až oblačnost občasným deštěm nebo přeháňkami, kránu na západě Čech potom ubývání oblačnosti a srážky budou ustávat. V noci teploty klesnou na 14 až 10 stupňů, zůstane mírný jihozápadní a západní 2 až 6 metrů sekundu. No a přes den by to mělo být zpočátku, bude převažovat velká oblačnost s občasným deštěm nebo přeháňkami. Během dne už dopoledne vlastně v jihozápadní polovině a k večeru i jinde budou přeháňky ustávat a oblačnost se bude protrhávat. S tím, že nejvyšší teploty zítra už od 19 do 23 stupňů, na jihu Moravy může být až 25 a v 1000 metrech na horách by mělo být kolem 14 stupňů. V neděli tam už bude většinou polojasno až oblačno, na severu a severovýchodě místy, jinde jen ojedinělé možnost přehánek. Noční teploty na neděli 12 až 8 stupňů a přes den většinou od 17 do 21, na jihu Moravy opět teplý až 23 stupňů Celsia. Tam trošku bude více silnější vítr, počítáme spíš mírný 3 až 7 metrů za sekundu západní, ale během dne se objeví i nárazy kolem 55 km hodině.
0: Štefane, díky, zase někdy naslyšenou a mějte se moc hezky.
2: Děkuji také, naslyšenou.
0: No a před námi je celý pátek a potom přijde víkend. Zkrátka týden končí a víkend ten už začíná. Tak písničku bychom si mohli dát k tomu, co vy na to. Tady je.

0: Iveta Bartošová, tichá píseň, minutu po 8:45. Přeji vám krásné dobré ráno, teď míříme do Brna, v tamní zoologické zahradě mají totiž dvě nové lední medvědice, které přicestovaly z Dánska. Podle ředitelky zoologické zahrady Radany Dungelové se jim daří velice dobře.
1: Dorazili do brněnské zoo minulý čtvrtek, přepravu opravdu přežili v pohodě a hlavně i ten transfer toho nového jejich působiště proběhl v naprostém klidu. Obě ty samice byly velmi zvědavé, všechno si prohlíželi, všechno si stále očuchávají, poměrně rychle objevili bazén a docela rádi se v něm hrají.
0: Mají tam taky samozřejmě Anu a Elzu, tak se tam určitě dojděte podívat, protože brněnská zoologická zahrada je krásná a já jsem tam byl také jakoby krajánkovsky, to znamená na webu radioblanik.cz si můžete prohlédnout i skvělou reportáž právě ze zoologické zahrady a povídal jsem si tam s mluvčím Janem Bedřichem. Teď už Jelen, za chvíli taky Helena Vondráčková, čas je proti nám a mezi 9:00 a 13:00 už se těší kolegyně Veronika Rážová. Tak si užijte pátek, před námi je víkend, tak buďte s námi dál. Český Blaník hraje české písničky, které máte rádi.
2: Na kozla je spolech. Slavnosti kozla v pivovaru Velké Popovice. Už 13. června vás čeká den plný skvělé hudby, poctivého piva Kozel a vůně grilu. Lucie Revival, Tabasker, Acoustic Man, Cooking Show s Davidem Višňovským a Markéta Hrubešová v roli moderátorky. Slavnosti kozla. Více info na kozel.cz. Pro starší 18 let.
3: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
4: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
5: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
6: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty sluší všude přitom. Tyton.
7: Exkluzivní dlažba premiér od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký že slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
9: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
10: Rádio Český Blaník.
11: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
12: Řeky lásky proud kolem nás prdál, přebroď řeku snou a přijdi blíž.
10: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
11: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
13: I tak to za to stojí.
10: Rádio Český Blaník.
11: České písničky, které máte rádi. Rádio Český Blaník.

0: Posloucháte Český Blaník, tak tohle bylo Zrcadlo Petra Muka. 9. hodina je tu zcela přesně a já už pro vás chystám další české písničky. Pojďme se podívat, jaké třeba. Pak jednu od Divokého Byla, Čmelák.
1: Pošetáš mi, co tě láká, a to je proč mě láká.
0: Bude tu i věnování Lenky Filipové.
2: Věnování, komu náleží, komu záleží.
0: A těšit se můžete i na skupinu Miraj.
1: Dnes je nový den a proto budem spolu ven, zase se zamilujem, budem vítat, smát se nemusím.
0: Já se těším, až dorazí už za pár minut taky Pepíno Vaněk z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit, protože jsem moc zvědavá na to, co nám dneska donese.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: No a co pro nás připravil svatý Petr, tak dnes maximálně 18 stupňů na Moravě a ve Slezsku až 20. Na horách se ale příliš neohřejete, tam bude jen do 9 stupňů Celsia. Obloha by ale měla být většinou jasná až polojasná. Tu a tam přehánky, místy, jen opravdu místy, bouřky. No a pojďme se podívat, co nás tu čeká dál, tak kromě Pepína Vaňka a českých písniček, za chvíli taky zprávy. To vše na Českém Blaníku.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem.
8: Lázeňský veletrh, šikovné ruce našich seniorů a výstava Květy. Od 18. do 21. června.
7: Výstaviště Lysá nad Labem.
9: Ahoj, tady Vašek Nojtvárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
10: Zprávy na Českém Blaníku.
11: Hezké dopoledne přeje David Račák. Hypoteční trh po 3 měsících růstu mírně přibrzdil. Banky a stavební spořitelny poskytly v květnu podle Hypomonitoru České bankovní asociace nové úvěry v celkové výši 38 miliard korun. V porovnání s dubnem to bylo o 14% méně. Vlašimská Parazo se vůbec poprvé připojí k mezinárodní akci nazvané Noc snů. Připravený bude speciální program pro zdravotně znevýhodněné děti a jejich rodiny, kterým bude patřit celý areál, jak říká tamní ošetřovatel Martin Hůlka.
12: V rámci celého programu budou speciálně komentovaná krmení. Bude možnost se setkat jak s ošetřovateli ze záchranné stanice, tak i s Parazo. S Vlašimi budou tam i představení naši různí zvířecí obyvatele. Parazo, různé dílničky a hry pro děti a jejich rodinu. Akce je darma.
11: Akce bude probíhat od dnešních 18 do 21 hodin. Zájemci se musí dopředu registrovat. Ceny ropy začaly výrazně klesat poté, co americký prezident Donald Trump odvolal ohlášené další údery na Irán. Trump zároveň tvrdí, že bude brzy oznámeno datum a místo podepsání mírové dohody. Barel severomořské ropy Brent se dostal pod $90. No a čeští fotbalisté neudrželi náskok a do mistrovství světa v Americe vstoupili porážkou 1-2 s Koreou. Svěřence trenéra Miroslava Koupka poslal v utkání skupiny A v Guadalajáře po necelé hodině hry do vedení kapitán Ladislav Krejčí. Korejci pak 2 brankami zápas otočili. Tolik další zprávy, přeju hezké dopoledne.
10: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré dopoledne, 9 hodin 4 minuty k tomu, s vámi je Veronika Rážová a před námi Lenka Filipová, Nějaga až Djorb anebo Maruška Rotrová. Z Kořápky ořechů, tak si užívejte české písničky tady u nás na Českém Blaníku.

0: Věnování Lenky Filipové na Českém Vaníku.
1: Co Čech, to rekord.
0: A teď se od českých písniček malinko odkloníme a vzdálíme se do Pelhřimova. Konkrétně do Pelhřimovského muzea rekordu a kuriozit, kde už je náš starý známý Pepíno Vaněk a přináší nám teďka jeden parašutistický kousek.
2: Do České knihy rekordů jsme zapsali i nejmladšího parašutistu, samozřejmě s tandemovým seskokem, protože Adrián Košica ten seskok absolvoval ve věku pouhých 8 let a 8 dní. Bylo to z výšky 4000 metrů. Nejprve volným pádem rychlostí 160 km v hodině jednu minutu padal a pak 6 minut letěl na tom křídle. A my jsme rádi, že jsme tohohle statečního kluka zapsali do archivu Muzea rekordů.
0: Tak tedy, Pepíno, děkujeme. To je neskutečné. Já se přiznám, že mám úplně husí kůži z toho popisu a z té představy, jak člověk minutu padá a v 8 letech. Paneo, smekám, gratuluju a Pepíno, tobě děkuju. A posílám další české písničky. Za chvilku divokej byl Václav Neckář nebo opět Aradeček na Českém Blaníku.
1: Co Čech, to rekordman
3: na Českém Blaníku.
4: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

0: Posloucháte Český Blaník, tak tohle byla kapela Divokej Bill a jejich Čmelák. Právě dnes Divokej Bill vystoupí v Karviné v rámci Dnů města, takže pokud se tam chystáte nebo pokud jste o tom nevěděli a vyrazíte tam, moc si to užijte. Ještě prozradím, že zítra budou hrát na Lážo Plážo Festu v Otrokovicích. Za chviličku další české písničky tady u nás na Českém Blaníku. Můj oblíbený Karel Gott, Miraj anebo Brontosauři.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
7: firma na zážitky
5: CZ.
8: Potisk dárky, Belavil, CZ.
9: Jednoduchost má sílu a michelinský šéfkuchař Gal Ben Moshe jí proměňuje v nezapomenutelný brunch. Parzival brunch pro skvělý víkend. Parzival restaurant CZ.
10: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
11: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
12: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
11: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
13: Každý den lodí. Z Ústí do Litoměřic propujete unikátními zdymadly a ochutnáte regionální vína Českého středohoří. Proplujete Skalním kaňonem Labských pískovců z Děčína do Hřenska, Drážďan i Míšně. Vychutnejte si romantiku západu slunce s taneční hudbou na palubě lodí Labské plavební společnosti. Pouze s námi, každý den lodí. Více na www.labskaplavebni.cz.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
17: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
18: 18.6. v Příbrami u hypermarketu Albert se na vás těší Auto Černý.
19: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem.
20: Lázeňský veletrh, šikovné ruce našich seniorů a výstava Květy. Od 18. do 21. června.
19: Výstaviště Lysá nad Labem.
21: Na kozla je spoleh. Slavnosti kozla v pivovaru Velké Popovice. Už 13. června vás čeká den plný skvělé hudby, poctivého piva Kozel a vůně grillu. Lucie Revival, Tabasker, Acoustic Man, Cooking Show s Davidem Višňovským a Markéta Hrubešová v roli moderátorky. Slavnosti kozla. Více info na kozel.cz. Pro starší 18 let.
22: České písničky, které máte rádi.
23: Český Blaník.

dokud noci střídá den. Vítr bude vát a mraky poplujou, slunce bude plát a tak jak léta jdou, země tvá bude tvou.

Pacifik, malý velký muž na českém vlaníku. Pár vteřin nás dělí od 10. hodiny a já už můžu nahlédnout pod pokličku hodiny další a prozradit vám, že tu bude třeba večírek se Sagvanem Tofim. Taky Gump, život je pes.

0: Už za chvíli nejnovější zprávy, ale ještě předtím pojďme kouknout na počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes naměříme až 18 stupňů Celsia, a to v Čechách, na Moravě a ve Slezsku bude dokonce o 2 stupínky tepleji. Očekávejte, že na horách bude zase o dost chladněji, jen kolem 9 stupňů. Většinou má být jasno až polojasno. Očekávejte, že v západní polovině Čech ale může být i zataženo. Tu a tam občasný, většinou slabý déšť a později večer na západě srážky četnějšího rázu. Takže deštník pořád raději sebou. No a pokud vás zajímá, jak to bude vypadat zítra, tak i zítra by mělo pršet. Nejdřív se nám v noci ochladí na 14 až 10, zítra potom velká oblačnost s deštěm nebo přeháňkami, a to hlavně na severovýchodu. Očekávejte ale příjemné teploty 19 až 23 stupňů Celsia.

0: výprodej se slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: XXL výprodej v online shop CZ.
2: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Hezké dopoledne přeje David Račák. Novela stavebního zákona je ve třetím čtení. Pustili ji tam nakonec poslanci s tím, že ve druhém čtení předložili asi 130 samostatných pozměňovacích návrhů. To trvalo skoro 13 hodin. Nad všemi pozměňovacími návrhy ještě musí zasednout hospodářský výbor, aby je posoudil. Češi i letos chtějí na dovolené k moři. Velký zájem je hlavně o last minute zájezdy. Jaké jsou nejoblíbenější destinace, říká ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková.
6: Mezi nejprodávanější zahraniční destinace letošního léta patří především tradiční středomořské státy, jako je Řecko, Itálie nebo Španělsko. Klienti zároveň stále častěji požadují flexibilnější podmínky rezervací a storna.
5: Češi také při výběru destinací stále více zohledňují bezpečnost, dopravní dostupnost a kvalitu služeb. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa se odvolala proti rozhodnutí federálního soudu, které nařídilo odstranit jméno současného šéfa Bílého domu z názvu Kennedyho centra. Kennedyho centrum bylo otevřeno v roce 1971 jako památník prezidenta. No a hokejisté Caroliny zvítězili na domácím ledě nad Vegas 4-2 a ve finálové sérii NHL se ujali vedení 3-2. Útočník Golden Knights Tomáš Hertl měl jednu asistenci. Hertl odehrál více než 13 minut a k jedné asistenci přidal i 3 střelecké pokusy. Tolik další zprávy, přeju hezké dopoledne.
7: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.
9: A hodinu otevírá krásná písnička od Lucky Vondráčkové. Láska umí víc. Posloucháte Český Blaník a já vám přeju příjemné dopoledne. Znám.

0: Je to tak, my sledujeme fotbal, tedy co my, no. My všichni, pochopitelně, ale nejvíc ho sleduje náš kolega Radek a ten nám přináší aktuální informace, tak Radku.
1: Hezký den. Dobrý výsledek z prvního zápasu na mistrovství světa po 20 letech čekání byl nesmírně blízko. Češi dlouho drželi jeho Korejce na uzdě a když se dokonce prosadili necelou půl hodinu před koncem zásluhou Ladislava Krejčího, zdálo se, že ze zápasu neodejdou s prázdnou. Jenže přišly dvě nepozornosti v obraně a sen o dobrém vstupu do šampionátu se rázem rozplynul. Hwang In-pom nejprve potrestal jednu z mnoha děr v české defenzivě. Na Češ se po neuznaném offsideovém gólu Tomáše Součka dokázal prosadit také střídající Oh Hyun-kyo, který přesnou ranou zblízka vystřelil Aziatům na úvod šampionátu vele důležité body. Jinak se ale hra českému týmu nedařila. Před korejským brankářem se hrálo pouze sporadicky a daleko více práce měl v české brance Matěj Kovář. Trenér Miroslav Koubek překvapivě vsadil ve vysoké guadalacharské nadmořské výšce základní sestavě na plzeňského záložníka Alexandra Sojku. Ten ale jako jeden z mála fotbalistů nesklamal. Češi po celé utkání spoléhali na svoji nejsilnější zbraně, tedy standardní situace. Fotbalově si ale vypracovali pouze jednu vážnější příležitost, když po pěkné souhře ke konci utkání nebezpečně pálil Sadílek. Porážka staví český tým do nepříjemné situace. Ve čtvrtečním druhém souboji s Jihoafrickou republikou tak potřebuje k zachování šance na postup ze skupiny nutně zvítězit a optimálně následně i bodovat v souboji s domácím Mexikem. Tolik fotbalový speciál Rádia Blaník. Hezký den přeje Radek Barkman.
0: Tak Radku, doufejme, že se na nás štěstí otočí čelem a že snad to dobře dopadne. Nakonec to, jak fandíme, můžete vidět i na našich sociálních sítích, jak na tom českoblanickém, tak i na blanickém Instagramu a Facebooku. Tak mrkněte. No a pojďme se podívat, co nás tu čeká. Za chvilku Gump, Meky Žbirka a nebo Jiří Schellinger.
2: Česká cesta mundialem. Na českém Blaníku.

Tak to byl Gump, Život je pes na českém Blaníku. My za chviličku budeme pokračovat a já už tu pro vás připravuju další české písničky, jednu od Čechomoru. Budeme tu mít i trio Standa Hložek, Linda Finková a Pavel Noha, a nebo kapela Krištof písničku Zůstaň tu se mnou. Nicméně musím říct, že jsem s velkou zvědavostí mrkla také na novinku, úplnou novinku, která je stará pár dní. Je to duet kapely Krištof nebo spolupráce kapely Krištof s Dominikou Alagiou. Jmenuje se Půlnoční říh, no a pokud jste ho ještě neslyšeli.

0: Tak já si myslím, že kapela Krištof je jednoduše čitelná. Je to prostě jejich styl, jejich písnička. A ještě ve spolupráci s touhle kráskou si myslím, že to bude mít veliký úspěch. Tak jak se vám líbí? Napište mi na 720 83 63 07.
1: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
3: Lehnu si, zvednu si nohy. Čtu si, zvednu si hlavu.
4: A když chci klid, zvednu hlas. Že chci motorovej rošt!
3: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Motorové rošty, pohodlí na stisknutí. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
5: Atención!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
10: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
11: Hyundai Domanský. Jeremiášova ve Stodůlkách, Zdiby a na Černém mostě přímo u metra. Přijďte na testovací jízdu.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: www.pragueboats.cz.
12: Už ví.
13: Tak vzhůru na palubu.
14: Hledáte stabilní práci v Benešově u Prahy? Český výrobce střešních světlíků a vyvýšených záhonů Artus přijme pracovníky do výroby a expedice. Nabízíme smlouvu na dobu neurčitou, férový plat a práci v čistém, moderním provozu. Více informací získáte na webu světlíkyartus.cz.
15: Rádio Český Blaník.

0: Úžasný, jedinečný Jiří Korn a jeho Iveta na Českém Blaníku. 10 hodin 45 minut a vy máte možnost nechat si zahrát tu, kterou máte rádi. Tak pojďte na to. Napište mi na 728 363 07. Napište, kterou písničku byste rádi slyšeli, komu ji pošlete. Klidně sami sobě, to vůbec nevadí. Ale hlavně se nezapomeňte podepsat, ať to není anonymní. No a přidat samozřejmě můžete i nějaký ten vzkaz, případně vyznání, lásky, blahopřání, cokoliv máte na srdci, tak to všechno můžete poslat na 720 83 63 07. A máte dvě možnosti. Buď tu klasickou textovou, kdy můžete poslat standardní SMSku, anebo pokud máte WhatsAppovou aplikaci, tak tam můžete využít jak textových, tak i hlasových zpráv. No a pokud nahrajete hlasovku, můžu vám slíbit, že ji pustím do vysílání. Tak je to na vás. Ať už vyberete kteroukoliv variantu, udělejte to ideálně teď hned, protože kdo dřív přijde, ten dřív bude mít písničku na přání.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
5: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
6: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách

0: A ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
1: To je mazec.
0: Datát, opravdový elektrospecialista.
2: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
3: V našich pořadech ze Zooparku Zelčín se pravidelně ptáme, co je nového. Dnešním tématem jsou zvířata a Zoopark Zelčín jako takový. U mikrofonu je Luboš Koník. Pane Koníku, na co k vám pozvete naše posluchači?
4: Na zážitky. Jsme volnočasový areál určený především pro rodiny s dětmi, ale myslím, že si u nás všichni najdou to své, co je zaujme. Chováme více než 200 kusů zvířat od hospodářských po exotické a jsme největší kontaktní zoopark v Čechách. Ale není to u nás jen o zvířatech. Zoopark Zelčín budujeme od roku 2004, takže letos slavíme 20. výročí a každý rok u nás návštěvníci najdou vždy něco nového. Trampolíny, hrací prvky pro děti, akce pro děti, koncerty. Už několik let nabízíme i splutí klidné Vltavy, která teče okolo nás.
3: Je toho dost, ale skutečně mohou návštěvníci i doohrat?
4: No určitě, to je hlavní myšlenka Zooparku Zelčín. Kontaktní zoopark. Říkáme, že všechna naše zvířata v Zooparku Zelčín jsou kontaktní, ale některá jen za přítomnosti ošetřovatele. Proto nabízíme i komentované prohlídky, kde si třeba děti mohou pohladit, nakrmit klokany nebo pštrosy emu. Každopádně se děti do světa mohou pomazlit s ovečkami, kůzlátky a podobnou drobotinou. A když budou chtít mít zvířátko jenom pro sebe, můžou si vzít třeba kozu nebo mini prasátko na procházku.
3: Takže za zvířátky do ohrádky zooparkzelčin.cz.
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
5: Jednoduchost má sílu. A michelinský šéfkuchař Galben Moshe jí proměňuje v nezapomenutelný brunch. Parzival brunch pro skvělý víkend. Parzival restaurant.cz.
6: Sleva 25% na náplně nad 1000 korun.
7: A náplně skladem doručíme už do druhého dne.
6: Teď je ten správný čas doplnit zásoby.
7: Tak mrkněte na
8: www.tisklevne.cz. Náplně hned.
9: Co Čech, to rekordman.
10: Není nás mnoho, ale máme mezi sebou spoustu výjimečných lidí.
9: Pojďte si s námi o nich povídat.
10: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
9: Co Čech, to rekordman.
10: Na Českém Blaníku.
11: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
9: Český Blaník.

0: Naštěstí. Činasky a pusa na Českém Blaníku krátce po 11. hodině. A pojďme se podívat, co dál nás tu čeká a nemine. Tak třeba Karel Gott. S ním půjdeme za štěstím.
1: Tváři pláči smích, jak jeden z posledních.
0: Bude tu i touha Daniela Landy.
2: Touha je žít, zůstat a neodejít. Touha je padnout.
0: A nebo Olympik a otázky.
3: Kolik je slunci let? Milion nebo pět.
0: A taky jedna písnička, o kterou si píšete, tedy číslo 728-36307, je právě v pohotovosti pro vaše SMS-ková přání. Tak pište, pište.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak tu máme takové aprílové počasí, i přesto, že už je dávno červen. Očekávejte, že dnes ještě bude tu a tam pršet a teploty se vyšplhají na 18 stupňů. V noci se nám potom ochladí na 14 až 10. No a zítra sice bude tepleji až 23 stupňů Celsia, ale déšť se tu a tam ještě stále může vyskytnout. Tak s tím počítejte. Už za chvilku zprávy a po nich další české písničky, které máte rádi.
5: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
6: XXL výprodej v online shop.cz.
7: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: 每一件漂亮的T恤条纹多多 品质保证 只需要您的几条个人信息和银行卡号
9: Nekupujte drahý značky ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
10: Konečně dovolená. Ale ty dlouhý lety, moje nohy to vždycky odnesou.
11: Proto používám kompresní punčochy Avicenum. A pomáhají mi i v práci. Celý den stojím a večer mě nohy nebolí. Koupíš je ve Zdrávkách.
10: Avicenum? Tak ty zkusím taky.
12: Výrobky jsou zdravotnické prostředky. Čtěte pozorně návod k použití.
13: Zprávy na Českém Blaníku.
14: Hezké dopoledne přeje David Račák. Houbařská sezóna se rozjíždí, to potvrzuje i mapa pravděpodobnosti růstu hub, kterou denně aktualizuje Český hydrometeorologický ústav. Zatím je pravděpodobnost největší v příhraničních horách, úspěšní ale můžete být i v jižnější části Brd nebo na Karlovarsku. Nezaměstnanost v Česku dál klesá, v květnu se dostala na 4,8%. Pozitivní trend navíc pokračuje už třetí měsíc v řadě. Některé skupiny uchazečů o zaměstnání při návratu na trh práce čelí překážkám. Jaké to jsou, ví mluvčí úřadu práce František Bikár.
15: Týká se to například rodičů po rodičovské dovolené, pečujících osob nebo lidí ve vyšším věku. Proto vedle zprostředkování zaměstnání posilujeme také cílené programy podpory, jako je iniciativa Restart pro mámy.
14: Ta pomáhá rodičům zorientovat se v aktuálních požadavcích zaměstnavatelů a usnadňuje jim návrat do pracovního života. Psi musí být v Česku už několik let povinně čipovaní. Údaje o nich se ale dosud zaznamenávaly do několika různých databází. Od července se to změní. Komora veterinárních lékařů spustí centrální evidenci psů, do které budou muset své čtyřnohé masníčky nechat zapsat všichni chovatelé. No a čeští volejbalisté se dnes v Jihlavě utkají ve třetím utkání Evropské ligy s Bosnou a Hercegovinou a budou hájit neporazitelnost v soutěži. Budou mít přitom už k dispozici nahrávače Luboše Bartůníka, který na prvním miniturnaji před týdnem v Maďarsku chyběl kvůli narození potomka. Tolik další zprávy, přeju hezké dopoledne.
13: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: 11 hodin a 6 minut k tomu s vámi už je Veronika Rážová. No a pokud by vás zajímalo, čím vším by mohl být Janek Ledecký, tak on vám to právě teď prozradí. Budu všechno, co si budeš přát na Českém Blaníku.

0: Krásná, ti zaštěstím od Karla Gotta. No a teď pojďme za písničkou na přání.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Taky se dá říct vlastně za štěstím. Tedy štěstí má Martina, na jejíž SMS-ku právě teď došlo, protože ta nám napsala, že by chtěla písničku pro Jirku, pro svého manžela, který dnes slaví 45. narozeniny. A ať tam prý vybereme nějakého Marka ztraceného. Tak tady máme jeho vlastní svět a přejeme všechno nejlepší.
2: Písnička na přání.
1: Na

že chtěl jsem vždycky zpívat s ním. A snažil jsem se chápat, co chce říct. Ten zpěvák, jenž už leží v hrobě, z nejslavnějších ve své době, každý jeho jméno znal. A kdo tvrdil, že je král, dnes už dávno v zapomnění pad. Vždyť takový

možný cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání,

0: Českém blaníku za chviličku 11:30, čas nám letí a my se za chviličku posuneme dál českými písničkami. Olympik, Marcela Holanová anebo Petr Kolář, ti všichni vás tu čekají.
1: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.
2: Největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Komfortní zázemí. Zastřešené hlediště. To je prima hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Užívejte si od června do září pohodu letních večerů. Už se to blíží, tak neváhejte. Vstupenky na divadlo Kalich.cz.
3: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
4: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
3: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
5: A mají tam taky bazén pro jednorožce.
4: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
6: Mat. Ten obchod mám rád.
7: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
8: V tom musí být celá liška.
9: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
10: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
9: Děkuju.
11: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
12: Jsme energie tohoto města.
13: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
14: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
13: Čerstvé jako z Kauflandu.
15: Hledáte kousek tradiční české kultury? Navštivte Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. Vydejte se s námi za tajemstvím českého ležáku. Vychutnejte si pivovarské speciality, černokostelecké pivo a nakonec můžete i přespat. Vezměte rodinu nebo kamarády tam, kde je pivo doma. Muzeum, pivo, jídlo a ubytování na jednom místě. Poznej, ochutnej, přespávej. nmpivovarnictví.cz.
16: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autojerov.
17: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojerov.cz.
16: Těšíme se na vás.
18: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
19: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
20: České písničky, které máte rádi.
21: Český blaník.

Tak to byla skupina Elán a Zanedbaný sex na českém Blaníku. 11 hodin 47 minut. Tak si představte, že Češi si zase můžou zapsat jedno obrovské plus. V etiopských horách se totiž podařilo popsat úplně nový druh malého zvířátka. Bělozubky, která váží pouhé 2 až 3 gramy, je lehčí než kostka cukru. No a právě tohodle z toho malého savce se podařilo objevit nejenom vědcům ze různých koutů světa, ale i českým. Ano, přesně tak, byli to vědci z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky. Takže my gratulujeme k tomuto úžasnému

0: Vaše nové auto čeká na www.lennermotors.cz.
1: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
2: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
3: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
2: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
3: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
4: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: www.prageboats.cz.
5: Už ví.
6: Tak vzhůru na palubu.
7: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
8: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
10: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
11: www.projektantbudoucnosti.cz.
12: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
13: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
14: Zveme vás na národní myslivecké slavnosti. Čeká vás program pro celou rodinu. Naučná stezka pro děti, lovečtí psi, dravci, lukostřelba, vábení jelenů, kapela Brouci Band, The Beatles Revival a také neuvěřitelné chutě a vůně zvěřiny, regionálních bio a klasa potravin, mistra kuchaře Pavla Menzla. V sobotu 13. června v přírodním amfiteátru Konopiště. Více na webu Českomoravské myslivecké jednoty cmmj.cz.
15: Renault nebo Dacia. V Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
16: ...24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
17: Český blaník. Český blaník.

0: český Elvis Presley, tak to byl Karel Zich na českém Vlaníku. 12. hodina je tu zcela přesně a pojďme se podívat, co nás čeká mezi 12. a 13. Třeba hop-trop.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení. Někdo
0: taky Eva Farná a Leporello a o Evičce bude řeč. A těšit se můžete i na Kohouta, toho od Nedvědu. Za chvíli zprávy, ale ještě předtím pojďme se podívat na to, jak bude.
2: Počasí na českém Blaníku.
0: Čekejte, že dnes i zítra ještě budete potřebovat deštník. Dnes očekáváme teploty do 18 stupňů. V noci se ochladí na 14 až 10, ale zítra to bude, řekla bych, o dost lepší. Až 23 stupňů nad nulou naměříme. Obloha má být zítra polojasná až jasná. K večeru potom přibývání oblačnosti a opět déšť nebo přehánky. Pokud budete na Jižní Moravě, tak tam se ohřejete o něco víc, protože tam nás čekají až 25 stupňové teploty. Jak už jsem říkala, za chviličku zprávy a po nich další české písničky, které máte rádi.
3: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Veltrus. Už 27. a 28. června ožije zámek Veltrusy romantickou komedií se Simonou Stašovou nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
5: Hej vy? Ano, vy. Na belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární teambuilding, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem.

0: Hezké poledne přeje David Račák. V prvním čtvrtletí letošního roku počet obyvatel České republiky klesl asi o 19 800 na 10,896 milionů. Oznámil to dnes Český statistický úřad. Lidí v zemi ubylo stěhováním i kvůli převaze počtu zemřelých nad narozenými. Porodnost podle úřadu setrvale klesá pátým rokem po sobě. Máte platné doklady? Raději si zkontrolujte řidičáky. Stovkám tisíc řidičů totiž letos skončí jejich platnost. K jeho výměně můžete využít portál dopravy nebo jakýkoliv úřad s rozšířenou působností. Žádat lze až 90 dní před vypršením platnosti, a to zdarma. V Bohumíně se zrodil fenomén. Šachy tam pravidelně hraje téměř 300 dětí. Zapojené jsou všechny bohumínské základní i mateřské školy. Kolik je nejmladším hráčům a jak probíhá výuka královské hry, řekne mluvčí města Jana Končítková.
1: Dnes už se s figurkami pravidelně potkávají i předškoláci. Těm nejmenším aktivním hráčům ještě nebylo 6 let. Výuku zajišťují certifikovaní trenéři přímo ve školách a školkách a celý systém funguje na dobrovolné bázi jako volnočasová nabídka v rámci odpoledního programu.
0: Smysluplné volnočasové aktivity se opravdu vyplácí. Kroužek totiž děti učí soustředění, trpělivosti a logickému myšlení. No a bývalý velitel ochranné služby policie České republiky Jiří Komorous bude mít na starost bezpečnost na stadionu pražské fotbalové Slavie. Potvrdili to zástupci klubu. Vršovický klub po nedohraném derby v sobotu 9. května se Spartou čelil kritice za nezvládnutou bezpečnost při zápasu. Tolik další zprávy, přeju hezké odpoledne.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi. Krásné odpoledne a pohodový pátek i celý víkend vám přeje Veronika Rážová a budu vás krmit dalšími českými písničkami. Tady je jedna lahůdka od Opět a Radeček.

Katie Rogers jen dvoum život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek. Snad se chtěl modlit. Vím, trestat lidský.

tím zvon.

0: Kamila vás přihatky na Českém Planíku. Ten nám právě teď doznívá, ale co bude znít dnes odpoledne Havířovem, vám hned prozradím.
1: Letní koncerty
2: Rádia Planík.
0: Ano, ano, nastalo to, už je to tady právě dnes, 12. června, první letní koncert a vy můžete být u toho. Stačí, když se dostavíte ve správný čas na správné místo. A to konkrétně do Havířova, kde se dnes na náměstí Republiky od 4:30 rozezní tóny písní Janka Ledeckého, Olgy Lounové, Petra Koláře, ale vystoupí taky Blanická kapela. Navíc je to zdarma, takže skutečně se to vyplatí se tam dostavit, protože si odnesete skvělý zážitek a ještě ke všemu gratis. No a pokud byste náhodou třeba chtěli vyhrát ještě navíc 100 000, doporučuju, ať si tam seženete sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, protože právě ta vám třeba těch 100 000 na ruku už brzy přinese. Více se od nás dozvíte později, teď ale myslete na to, že dnes od 4:30 na náměstí Republiky v Havířově se začíná a rozhodně byste si to neměli nechat ujít.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.

0: úžasná, božská, zlatá, tak taková je Eva Farná a Leporello na Českém Blaníku. Evu Farnou, já bych si troufla říct, čeká zlomový několik dní její kariéry. A začíná to zítra, protože už zítra bude v Edenu první z jejich velkých koncertů. A následovat bude hned další den druhý z nich a 16. června potom třetí. Je to tak, Eva Farná totiž právě těmito koncerty chce oslavit 20 let na české hudební scéně a stane se tak i první českou zpěvačkou, která odehraje vlastní show právě ve Fortuna aréně v Edenu. No a kromě toho, že první koncert vyprodala během opravdu chvíle, během jediného dne, a to rok dopředu, tak přidala další a pak ještě další, protože má ráda své fanoušky a tak jim chce nabídnout zkrátka úplně to nejlepší. A prý, že to nejlepší bude. Navíc, pokud byste náhodou chtěli na první nebo na druhý koncert, tak ještě poslední místa jsou k mání. Teď jsem se koukala a opravdu ještě pár posledních lístků tam je možno koupit. Tak pokud tam vyrážíte, užijte si to. Upřímně vám budu závidět a přát a budu se těšit na nějakou zpětnou vazbu.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
4: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
5: Atención, señoras y señores!
6: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
5: Stres.
6: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
5: La Tropical!
6: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
5: Awarashar!
7: Halo, halo, pojďte s námi do lesa. Den lesů ČZU v Jevanech už v sobotu 13. června od 9 do 15 hodin. Čeká vás úplně nová stezka voděrackými bučinami s lesní pedagogikou, rybářské závody, zábava pro děti i dospělé a doprovodný program v areálu. Odměny pro všechny, občerstvení a pohodová trasa i pro kočárky. Start a registrace na lesní správě v Jevanech pod hrází 7. Těšíme se na vás. lesy.czu.cz.
8: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
9: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
10: Rádio Český Blaník.
11: Říkala si, že se stává, že se křídla polámou. Po nocích

0: vaše jméno, slečno?
1: Láska.
0: Narozena?
1: Teď.
0: Narozena kde?
1: Tady.
0: Ne.
1: Ne? A kde tedy? Jsem přece tvoje láska.
0: Láska? Lásko?
1: Co mi chceš?
0: Jsi tady ještě?
1: Jsem u tebe.
0: Jsi u mne, ty...
1: Copak?

0: Ty řekni mi, jak to, že ty jsi moje láska?
1: Máš mě rád?
0: A jak to víš?
1: Jsem přece tvoje láska.
0: Jsi barevný sen, který dýchá.
1: Jsem živá, tak pojď přece blíž.
0: Není ti zima?
1: Ne.
0: Nechceš můj kabát?
1: Ne.
0: Jako když začíná pršet?
1: Ne.
0: Já vím, kde začíná.
1: Ne.
0: Ale stejně je to najednou jinak. Krásně.

0: Posloucháte Český Blaník, tak tohle byl Karel Černoch a Jana Brejchová, Živá láska. No a tady už je Michal Krusberský a Veronika Rážová. No a živé vysílání.
1: Ano, je to tak, hezké odpoledne.
0: Tak Michale, já i tobě přeju hezké odpoledne. Ty tady budeš trávit čas s našimi posluchači, které budeš zásobovat českými písničkami. Já musím říct, že jsem před chvílí mluvila o tom, že protože jsem hrála Evu Farnou. A mluvila jsem o tom, že Eva Farna už zítra, to tak zase strašně rychle
1: uteklo,
0: už zítra má první ze své trojice koncertů v Edenu.
1: Tak to fakt uteklo, no.
0: Já jsem hrozně napnutá na to, až budou mít fanoušci Evy Farné zpětnou vazbu a budou to dávat všude na sítě, protože já si myslím, já Evě strašně moc fandím a myslím si, že tohle to bude jedinečná show, u které byste neměli chybět, pokud Evu Farnu máte rádi. A taky jsem připomínala, třeba pokud byste měl čas, tak pozor, pozor, ještě na první dva koncerty jsou nějaké volné vstupenky. Aha, prý poslední místa, takže jich je pár.
1: Takže spěchat, no.
0: Ano, ano. Kdo dřív přijde, ten uvidí Evu Farnou. No a kdo bude naladěn na vlnách Českého Blaníku, ten nejenom uslyší Michala Krusberského, ale taky další české písničky, které máte rádi. Tak si to užívejte a v pondělí se zase těším na slyšenou.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
4: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
3: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Padá!
6: Tak si něco přej.
5: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
6: Tak to se mi to přání splnilo.
5: Cože?
6: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
5: No tak, toho musíme rychle objednat.
7: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
8: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby ploty sluší všude přitom. Tyton.
9: Exkluzivní dlažba premiér od Tytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
10: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
11: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
10: To víte, prodloužili jsme uhloterý do konce června.
11: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
10: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
11: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
12: Ratatararata trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabel.cz.
13: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
14: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
15: Český Blaník.
16: To je Blaníček.

0: Marie Rotrová, řekni, kde ty kytky jsou. Těsně před 13. tady u nás na Českém Blaníku. No a po 13. další české písničky, Vaby Daněk, Rosa na kolejích. Taky se můžete těšit na Ivetu Bartošovou. A do vašich uší zamíří i Slza a Holomráz. A budou i další české písničky, které máte rádi.
1: XXL výprodej v online shop.cz.
2: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
1: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
4: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.
3: Nápady, tipy, inspirace. Šumava žije! Šumava žije CZ.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Pojďme se podívat, jak to bude vypadat s počasím zítra, ten první víkendový den. Zpočátku bude převažovat velká oblačnost s občasným deštěm nebo přeháňkami, a to hlavně v severovýchodní polovině území. Během dopoledne ale začne v jihozápadní polovině Čech už pomaličku ustávat ten déšť a má se to protrhávat na polojasno. Teploty 19 až 23, na jihu Moravy až 25 a na horách kolem 14. A teď další zprávy, které při pátku připravuje David Račák.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Hezké odpoledne přeje David Račák. 44-letá žena v Bílině podle policie o víkendu slovně a fyzicky napadla ministryni pro místní rozvoj Zuzanu Mrázovou. Policie vyloučila politický motiv. Konflikt se obešel bez zranění, uvedla dnes policie na síti X. Mrázová byla dříve v Bílině starostkou. Tunel pro novou tramvajovou trať na brněnské Kamechy je proražený. Po 115 dnech skončila nejnáročnější část stavby, která má nové sídliště propojit s centrem města. Jak náročná ražba byla, přiblíží mluvčí dopravního podniku Brna Hana Tomaštíková.
8: Dosavadní ražba tunelu si vyžádala nasazení 15 techniků a 40 razičů v nepřetržitém provozu. Ražba proběhla prostřednictvím 105 řízených ostřelů, na které jsme spotřebovali celkově 4700 kg trhaviny.
7: Tramvaje by se po nové trati dlouhé 1,4 km měly poprvé projet na konci roku 2027. Ceny ropy začaly výrazně klesat poté, co americký prezident Donald Trump odvolal ohlášené další údery na Irán. Trump zároveň tvrdí, že bude brzy oznámeno datum a místo podepsání mírové dohody. Barel severomořské ropy Brent se dostal pod $90. Čeští fotbalisté neudrželi náskok a do mistrovství světa v Americe vstoupili porážkou 1-2 s Koreou. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka poslal v utkání skupiny A v Guadalacháře po necelé hodině hry do vedení kapitán Ladislav Krejčí. Korejci pak dvěma brankami zápas otočili. Tolik další zprávy, přeju hezké odpoledne.
6: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Venku máme sice zataženo a deštivo, ale my vás i tak vezmeme k vodě, kam byste za pár dnů rozhodně mohli vyrazit. A taky budeme hrát Vabyho Daňka, už jsem avizoval, za okamžik Víťa Vávra a ze všeho nejdřív Činasky a Kapradí. Michal Krusberský už je s vámi, hezký den. Zachraň.

0: Jedna z těch ikonických písniček Babiho Daňka, Rosa na kolejích, 13 minut po 13. Hezky se nám to tady sešlo. Každopádně venku to na velkou koupačku dneska nevypadá, ale my vás pozveme do akvaparku, kde by se to dalo. A jaké novinky chystají třeba v Česlicích, to nám teď prozradí kolega Radek Barkman. Radku, zdravím tě.
1: Krásný den. Letošní léto v Aquapalace Praha v Česlicích bude patřit kouzlu ostrova Tahiti. Slavnostní zahájení letní sezony proběhlo v akvaparku za účasti několika známých osobností. Mezi nimiž nechyběla například herečka Alice Bendová, Eva de Castello, Regina Řandová nebo tanečník a choreograf Martin Prager. Ředitelka Aquapalace Lorena Horáková uvedla, že ve vodním světě budou po celé léto probíhat tematické animační programy, taneční i hudební vystoupení, případně gastronomická nabídka inspirovaná tropickými ostrovy. Za asi největší novinku letošního léta v Česlicích se pak dá označit unikátní technický prvek instalovaný přímo do tobogánu Crazy Tube. Jednoduše řečeno, návštěvníci si mohou vybírat z několika tematických scénářů a sami tak ovlivnit barevnou podobu své jízdy. Rozsahem i řešením se tudíž jedná o největší instalaci svého druhu v Evropě. Není to ale všechno. Na návštěvníky čekají tropické teploty vody i vzduchu, morské vlnobytí, oblíbená divoká řeka nebo desítky dalších vodních atrakcí. Pro děti budou připravené soutěže a hry, dospělí si mohou užít i hudební nebo taneční večery. Konec konců právě na úvod tiskové konference mohli přítomní novináři nasát tahickou atmosféru jedním z předvedených doborných tanců. Pro Český Blaník Radek Barkman.
0: Radku, děkujeme, až se nám oteplí, tak si všechny ty novinky zase půjdeme užívat, ale teď jdeme hrát české písně. Iveta Bartošová, Support Lesbian za chvíli, teď Hanka Zagorová, Kam jdou? Michal vás zdraví, doufám, že vám to při pátku v práci utíká.

0: Iveta Bartošová a léto, i když podle toho, co máme venku, bychom mohli říct ikonickou větu pana Hrušinského, že tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným, ale vydržte to, přátelé, už příští týden mají být zase třicítky. A za chvíli rozhodně další české písničky, budou Holky a hvězdy a také Okno mé lásky nabíte kapela Olympic. To všechno na Českém Blaníku.
1: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
1: CZ.
5: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
6: V tom musí být celá liška.
7: A takže je, nabíjíme koloběžku. Máme auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
8: No jasně, všechno u nás doma.
9: I moje hračky.
10: Děkuju.
11: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
12: Jsme energie tohoto města.
13: Odplouvám kránu na katamaránu.
14: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
13: Odplouvám kránu na katamaránu.
14: www.prageboats.cz.
13: Už ví.
14: Tak vzhůru na palubu.
15: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
16: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
20: České písničky, které máte rádi.
21: České.

0: Tak tohle je Meky Žbírka a zažni, jasně, na Českém Blaníku ve 13.44. Přátelé, možná ve vás zažehnu chuť si jít vsadit. Před pár dny u nás padl rekordní jackpot, že jo, několik miliard si odnesl jeden výherce a my mu to vůbec, ale vůbec nezávidíme. Každopádně, kdybyste chtěli vyhrát podobnou částku, tak byste si museli jít asi vsadit do jihofrancouzské trafiky ve městě Cassis. Tam totiž během jednoho týdne vyhráli hned dva výherci hned několik miliard. No, štěstí málo kdy udeří dvakrát do stejného místa, ale tady se to povedlo. Tak držíme palce i vám, co jste si třeba dneska vsadili a za chvíli zase hrajeme. Helena Vondráčková přejí Jordán a bude i Michal Tučný.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům ve Velkém Březnu u Ústí nad Labem za 9 milionů 700 tisíc korun, byt 2 plus 1 v Mariánských Lázních za 3 miliony 100 tisíc, byt 2 plus 1 v Teplicích Trnovanech za 2 miliony 120 tisíc, rodinný dům v Hamrech na Klatovsku za 9 milionů 980 tisíc a stavební pozemek ve Svinech na Táborsku za 2 miliony 337 200 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Takhle slyší hlas medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezkakrkonoše.cz.
3: Tahické léto v Aquapolsprahu už je tady!
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapolsprahu, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolsprahu.cz.

0: Zelenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Gilly Lenau. Paruky pro všechny. www.gillylenau.cz. Psáno Jilly Lenau.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beefeater pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
3: Jú, mami, 13. června je v Novoplaze Den dětí s Mattelem. Barbie zóna, autička Hot Wheels, sportovní workshopy a mnoho dalšího. 13. června od 12 do 18 hodin. Den dětí s Mattelem v obchodním centru Novoplaza. Více na www.novoplaza.cz.
4: Český Blaník.
5: To je Blaníček.
6: Kapsy mám, abych měl díru. Boty mám,

chuť v hlavě si srovnat, pro co jsem žil. Píseň mám.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Tak jdi, nebo běž, nebo jeď, vezmi nohy na ramena, jdi, nebo běž, nebo leď, sily hlava otevřená, běž, raději hned, radši teď, v roce třeba po kolena uzlík svůj.

0: Tak to je jedna svatební hymna od Marka Ztraceného, Ta bíla ti sluší. Milé dámy, pokud vás svatba čeká zítra, tak přejeme pevné nervy. Nic si z toho počasí nedělejte, kdyby přece jenom pršelo, tak vám bude pršet štěstí a to se hodí. Za chvíli u nás na českém Blaníku Krištof a Tomáš Klus a jejich cesta. Jestli se blíží, taky bude kometa Leony Machálkové. A pustíme si i božského Karla Gotta. A budou i další české písničky, které máte rádi.
1: Jste v částečném invalidním důchodu a hledáte uplatnění? Staňte se skladovým operátorem nebo obchodním asistentem s možností home office v rodinném zázemí chráněné dílny společnosti Velkoobchod ŠAS ve Zruči nad Sázavou. Stejní lidé, stejné starosti, možnost podnikové ubytovny. Volejte 602 217 195.
2: Renault nebo Dacia. V Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosap Benešov. Jedeme s vámi každý den.
3: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.

0: Týden bude zpočátku s velkou oblačností a s deštěm nebo přehánkami, a to hlavně v severovýchodní polovině území. Během dopoledne začnou v jihozápadní polovině Čech už srážky ubývat a čekáme i projasnění na polojasno. Teploty 19 až 23 stupňů, na jižní Moravě až 25 naměříme a na horách kolem 14. V Beskydech bude teplej, tam až 17 stupňů. Tolik počasí a další zprávy přináší David Račák.
1: Hezké odpoledne přeje David Račák. Houbařská sezóna se rozjíždí, to potvrzuje i mapa pravděpodobnosti růstu hub, kterou denně aktualizuje Český hydrometeorologický ústav. Zatím je pravděpodobnost největší v příhraničních horách. Úspěšní ale můžete být i v jižnější části Brd nebo na Karlovarsku. Hypoteční trh po třech měsících růstu mírně přibrzdil. Banky a stavební spořitelny poskytly v květnu podle Hypomonitoru České bankovní asociace nové úvěry v celkové výši 38 miliard korun. V porovnání s dubnem to bylo o 14% méně. Majitelé a chovatelé psů musí od července evidovat psy. Jde o povinné zapsání do centrální evidence psů. Vztahuje se to na všechny psy s prokázaným původem i bez něj, jak říká viceprezidentka Komory veterinárních lékařů Kateřina Baldhans.
2: Registrace do centrální evidence by měl chovatel zajistit nejpozději s nejbližší vakcinací proti vzteklině. U štěňat by měl chovatel zajistit zápis do centrální evidence již při čipování, vždy před předáním novému chovateli. Zápis do centrální evidence je pro veterinárního lékaře úkon jako každý jiný a podle časové náročnosti si stanoví cenu.
1: Za neregistrování hrozí pokuta až 300 tisíc korun. No a ve všech členských státech Evropské unie začal platit migrační a azylový pakt přijatý v květnu 2024. Česko se při hlasování před dvěma lety zdrželo, loni pak získalo výjimku z povinného principu solidarity. Tolik další zprávy, přeju hezké odpoledne.
3: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: A nejenom ty, my vám v téhle hodince samozřejmě představíme další domácí rekord a taky vás tak trošku s předstihem vezmeme na pálavské vinobraní a bude toho rozhodně víc. Těšit se můžete i na kapelu Jelen, bude Daniela Šinkorová a také sestřih písniček z básníků. Teď Krištof a Tomáš Klus.

0: Sáša.
1: Já Štěpán.
0: Je, to je perfektní. Štěpán a Sáša. Takový mazlivý, viď?
1: No.
0: Hele, máš rád sladký?
1: Ne.
0: Já těsně.
1: Už víš, co budeš dělat po gymnáziu?
0: Já nevím. Třeba budu doktorka jako ty? Nebo herečka? Víš, táta říkal, že zjistí co a jak a pak jo. Mi řekne.

0: Společný duet herečky Daniely Šinkorové a snív Vašo Patejdl o něčem sním. Tak my se teď taky trošičku zasníme a podíváme se o pár měsíců dopředu. Je to sice ještě daleko, ale Mikulov už se pomalu připravuje na další ročník Pálavského vinobraní. Dvě první novinky představuje ředitelka vinobraní Petra Bako.
1: První z novinek na Pálavském vinobraní bude řemeslná ulička, kdy na Vrchlického ulici budeme soustředovat jenom samé řemeslníky, budou tam předvádět svoje umění. A tou druhou je malá scéna na amfiteátru, protože podle návštěvníků jim scházelo, když se chystají koncerty a jsou tam prostoje, tak aby mohli vydržet na tom amfiku celou dobu. Tak máme malou scénu, kdy v pátek i v sobotu budou takové menší kapely, které budou vyplňovat právě ty prostoje.
0: Ano, a stejně jako loni bude celý třídenní festival bezhotovostní a nedělní program navíc bude zdarma. Takže přátelé, vemte si deníčky a pište si, 79. ročník Pálavského vinobraní se uskuteční od 11. do 13. září. Těšíme se a teď kapela Jelen od nás. Nocí mě...

0: Ano, dlouhá bílá žhnoucí kometa v podání Leony Machálkové na Českém Blaníku. Za chvíli kromě Lucky Bílé a Vládi Mišíka taky Karel Gott. A zrovna včera jsem si četl článek s jeho dcerou Charlottou Gottovou, která už brzy zveřejní také druhý single se své minidesky. A taky se netají tím, že by zpěvačka uspěla samozřejmě i ve světě. Hlavně teda v německy mluvících zemích, kde díky svému příjmení už má dobře našlápnuto. Všude znali jejího tatínka Karla Gotta, že jo? Takže tam by měla velkou šanci. Jinak ze soukromí také přiznala Charlotta, že už má přítele, ale že zatím to všechno drží v tajnosti a soukromí si střeží. A i když se narodila v Praze, považuje se za světoobčanku, protože několik let žila i ve Španělsku a hodně času tráví se svým týmem i v Londýně. Tak i dál budeme držet palce a za chvíli si budeme hrát Pábitele od tatínka Karla Gotta.
1: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
2: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
1: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
3: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: Konečně dovolená. Ale ty dlouhý lety, moje nohy to vždycky odnesou.
5: Proto používám kompresní punčochy Avicenum. A pomáhají mi i v práci. Celý den stojím a večer mě nohy nebolí. Koupíš je ve Zdrávkách.
4: Avicenum? Tak ty zkusím taky.
6: Výrobky jsou zdravotnické prostředky. Čtěte pozorně návod k použití.
7: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
8: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernet Stock půl litru za 98,90 pouze v pátek a Billa Camembert v Billa Klubu za 19,90. Billa. To dobré začíná u nás.
9: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
10: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Padá!
12: Tak si něco přej.
11: Ale ne, hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
12: Tak to se mi to přání splnilo.
11: Cože?
12: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
11: No tak, toho musíme rychle objednat.
13: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
14: 24 hodin denně, 7 dní.

0: Do tanečních jsme se podívali s Petrem Kotfaldem a teď další rekord.
1: Co Čech, to rekord.
0: Pepíno Vaněk na svém místě a dneska představí jeden rekord parašutistický.
2: Do České knihy rekordů jsme zapsali i nejmladšího parašutistu, samozřejmě s tandemovým seskokem, protože Adrián Košica ten seskok absolvoval ve věku pouhých 8 let a 8 dní. Bylo to z výšky 4000 metrů. Nejprve volným pádem rychlostí 160 km v hodině jednu minutu padal a pak 6 minut letěl na tom křídle a my jsme rádi, že jsme tohohle statečného kluka zapsali do archivu Muzea rekordů.
0: No tak to klobouček dolů, protože kdyby mě v 8 letech někdo takhle jako vyhodil z letadla, že mám jako letět na padáku, tak bych si asi hodně udělal do kalhot. Takže gratulujeme a v pondělí další zajímavý rekord.
1: Co Čech, to rekordman na Českém blaní.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
4: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
5: Dámy a pánové, nenechte si ujít 20. června Benešovský Street Food Festival v Přírodním divadle na Konopišti. Začínáme v 10 hodin a vstup je zdarma. Bohatý doprovodný program, ve kterém vystoupí Ilona Čáková, Turbo Diesel, Jamaron. S vozy autobusem a ekovláčkem z Benešova do Konopiště a zpět, ten den zdarma. Výborné jídlo a pití, to je Benešovský Street Food Festival na Konopišti 20. června od 10 hodin.
6: Podívej se mi do očí.
7: Zámek Dobříš otevírá své brány. Přijďte v sobotu 13. června zažít den plný krásy, historie a zábavy pro celou rodinu. Čekají vás speciální komentované prohlídky francouzského parku a oranžérie, vystoupení folklorního souboru Kamíček a další zábavný program pro děti a dospělé. To vše od 9 do 17 hodin na zámku Dobříš. Více informací na www.kdefondyeupomáhají.cz. Tento spot byl spolufinancován Evropskou unií.
8: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
11: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
12: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na Autoerov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Radio Český Blaník.

0: Hanka Zagorová na závěr hodiny a její závrať. Tak před námi další hodina s českými písničkami a budeme si zpívat s Jarkem Nohavicou.
1: Tak dokud se zpívá, ještě se...
0: Tak, tak, docela aktuální písničku přinese i Marie Rotrová, bude déšť.
2: Déšť, oči mi hladí.
0: A ještě František Nedvěda, kočovní herci.
3: Kočovní herci tu jsou.
0: I po 15. hodině na Českém Blaníku české písničky, které máte rádi.
4: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
5: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Největší výběr aut teď máte doslova za rohem. A auto máme nejširší síť poboček. Jen v Praze jich 5 a na webu si můžete vybrat z 19 000 vozů všech kategorií i hned k odběru. Největší výběr, nejvýhodnější ceny a financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Den zpočátku s velkou oblačností a s občasným deštěm nebo přeháňkami, a to hlavně v severovýchodní polovině území. Během dopoledne začnou v jihozápadní polovině Čech srážky pak ustávat a čekáme protrhávání oblačnosti. Teploty 19 až 23 maximálně, jen tepleji bude na jižní Moravě, tam namíříme až 25 a na horách okolo 14 stupňů. V Beskydech pak až 17. Tolik počasí na zítřek, ale co se děje teď, to sleduje Eliška Votrubová.
1: Zprávy na Českém vlani.
2: Poledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny pohonných hmot, které denně stanovuje stát, se o víkendu opět změní. Benzín mírně vzroste. Litr může stát až 41 korun a 49 haléřů. Naopak nafta zlevní. Pumpy budou moci prodávat maximálně za 39 korun a 29 haléřů. Jde o ceny pro celý víkend i pondělí. Hasiči v Havlíčkově Brodě zlikvidovali požár haly s plastem. Oheň podle předběžného odhadu způsobil materiální škodu 350 milionů korun. Pokud se tato částka potvrdí, šlo by v tomto ohledu o jeden z nejničivějších požárů za poslední roky. Armáda propustila českého vojáka z preventivní karantény po návratu z Konga. 22. května se vrátil z oblasti s potvrzeným ohniskem eboly. V Africe ale nepřišel do potvrzeného kontaktu s touto nemocí a neobjevily se u něj ani žádné příznaky nákazy. V Karlových Varech vznikne přes 60 nových nájemních bytů. Město začalo přestavovat bývalou ubytovnu v Uvalské ulici na moderní bytový dům. Co všechno rekonstrukce přinese, doplní mluvčí magistrátu Hana Kyselá.
3: Součástí stavebních úprav bude odstranění stávajících lehkých omakartových příček, bourání otvorů v nosních zdech, zazdívání stávajících otvorů, odstranění některých dělicích stěn a stavba nových sádrokartonových příček. Počítá se s provedením nových povrchů, včetně akustických podlah a akustických stěn.
2: Stavba by měla být hotová zhruba za 90 týdnů. Tolik zprávy, pěkné odpoledne.
1: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: Ano, a protože už máme 3 minuty po 15. hodině, tak za chvíli nás čekají také 3 ve 3. Teď si jdeme zpívat s Jarkem Nohavicou, dokud se zpívá, no a Michal je s vámi.

šaty, kapelník je připraven. Vyšel v jednu, je půl pátý, za pár hodin končí den. Všechno stojí, všechno padá, na posledním podlaží. Stejně máš ho pořád ráda, za to, že se

0: velmi aktuální záležitost, Marie Rotrová a déšť. Tak berte si deštníky, my v tom budeme pokračovat.
1: Rádio Český Baník. 3 ve 3.
0: Přátelé, aby toho deště nebylo málo, tak si dáme i dnešní 3 ve 3 právě na téma déšť, protože venku ho máme teda v posledních dnech docela dost. Ne, že by ho bylo úplně dost, protože stále na většině území přetrvává sucho, ale rozhodně už by zase stačilo na chvilku, že jo. Tak co vám nabídneme v dalších minutách? Petra Reska si dáme, nejkrásnější déšť, bude i Helena Vondráčková, to tehdy padal déšť, a do třetice Standa Hložek, za to může déšť, ne já. Tak takové deštivé odpoledne s deštivým českým blaníkem.
1: 3 ve 3 na Českém blaníku.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Tehdy padal déšť, ty jsi řekl jen, že mě chceš, že ti schází pod střechou z oblaků.

0: Ano, za to může ještě ne já. Standa Hložek 5 minut před 3:30 na Českém Blaníku. A víte co, jako déšť je potřeba. A na druhou stranu, když nám teď tak hezky jako popršelo, příští týden se zase oteplí a co? A houby porostou ve velkém, tak se na to můžete těšit a můžete patit do lesa zkontrolovat čerstvé úlovky. My vám rozhodně za chvíli nabídneme písničky. Marcela Březinová bude i s OK Bandem a také František Nedvěd a Kočovní herci. Za malý okamžik.
1: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
4: 18.6. v Příbrami u hypermarketu Albert se na vás těší Auto Černý.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
7: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
8: Dobrý den, jmenuji se Hana Lang a jsem nutriční terapeutka. A musím říci, že když si vybíráte to nejlepší pro svůj každodenní režim, tak nemusíte vůbec dělat kompromisy. Doporučuji doplněk stravy Proemzan od Mitolife. Je to živé probiotikum s 31 bakteriálními kmeny a 30 miliardami mikroorganismů. Prostě německá kvalita, přírodní složení a bez umělých přísad. Vyzkoušejte Proemzan od Mitolife. Objednávejte přímo na mitolife.cz.
9: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
10: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
11: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
10: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
12: Nákupy v online shop CZ.
13: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
12: www.onlineshop.cz.
14: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
15: Zveme vás na národní myslivecké slavnosti. Čeká vás program pro celou rodinu. Naučná stezka pro děti, lovečtí psi, dravci, lukostřelba, vábení jelenů, kapela Brouci Band, The Beatles Revival a také neuvěřitelné chutě a vůně zvěřiny, regionálních bio a klasa potravin, mistra kuchaře Pavla Menzla. V sobotu 13. června v přírodním amfiteátru Konopiště. Více na webu Českomoravské myslivecké jednoty cmmj.cz.
16: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
17: Český Blaník.
18: To je Blaníček.

0: Slovenská tublatanka a písnička dnes skoro pětiminutová doznívá na Českém Blaníku.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Přátelé, a my startujeme právě dnes. Ano, mí kolegové už jsou na cestě, někteří už jsou na místě a dneska půl páté odpoledne na náměstí Republiky v Havířově startujeme letní koncerty. Dnes tady pro vás máme Janka Ledeckého, Olgu Lounovou, Petra Koláře, samozřejmě dorazí i blanická kapela, budou i stánky s jídlem a s občerstvením a co je důležité, vy tyhle ty letní koncerty máte od nás úplně zadarmo. A to není úplně všechno. My vám totiž na místě budeme rozdávat naše sluníčkové samolepky Rádia Blaníka Centropolu. A ty si prosím vás uschovejte, protože už během prázdnin se za vámi vydají naši krajánci a když tu samolepku u vás doma uvidí, máte 5 000 na ruku a někdo z vás získá dokonce 100 000 korun. A to se myslím vyplatí za takovou jednu samolepku, kterou si schováte a někde doma nalepíte. Takže nejenom, že se dneska stavíte, ale dobře pobavíte. Navíc v tom, nebo navíc díky tomu můžete samozřejmě v dalších dnech ještě vydělat. Tak držím palce, doufám, že nebude dneska v Havířově moc pršet a že si ten koncert společně pořádně užijeme.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem.
5: Lázeňský veletrh, šikovné ruce našich seniorů a výstava Květy. Od 18. do 21. června.
4: Výstaviště Lysá nad Labem.
6: Největší výběr aut teď máte doslova za rohem. AAA Auto máme nejširší síť poboček. Jen v Praze je jich 5 a na webu si můžete vybrat z 19 000 vozů všech kategorií i hned k odběru. Největší výběr, nejvýhodnější ceny a financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.

0: Výprodej se slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Halo, halo, pojďte s námi do lesa. Den lesů ČZ u Věvanech už v sobotu 13. června od 9 do 15 hodin. Čeká vás úplně nová stezka voděrackými bučinami s lesní pedagogikou, rybářské závody, zábava pro děti i dospělé a doprovodný program v areálu. Odměny pro všechny, občerstvení a pohodová trasa i pro kočárky. Start a registrace na lesní správě Věvanech pod Hrází 7. Těšíme se na vás. lesy.czu.cz
2: XXL výprodej v online shop CZ.
3: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Roztokách u Prahy v Lidické ulici. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 19,90. Sleva 50%. Bila. To dobré začíná u nás.
5: Potisk, potisk, dárky, byla byl, CZ.
6: Tvůj pocit po projektu?
7: Jipi!
8: Jo!
6: Jé!
9: Jipi, jipi!
6: Hornbach, s námi to zvládnete.
10: Jú, mami, 13. června je v Novoplaze Den dětí s Mattelem. Barbie zóna, autička Hot Wheels, sportovní workshopy a mnoho dalšího. 13. června od 12 do 18 hodin. Den dětí s Mattelem v obchodním centru Novoplaza. Více na www.novoplaza.cz.
11: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
12: Radio Český Blaník.

0: Tak to byly šňůry od kapely Krištof. Možná, že o víkendu budou prádelní šňůry zase plné, protože nás čeká, nebo vás možná taky čeká velké prádlo, stejně jako mě. Ale za chvíli to si dáme jarošovský pivovar. Argema! Taky nám zpříjemní páteční odpoledne Vašek Neckář. Šalala Lí si dáme a dáme si i kapelu Miraj. A budou i další české písničky, které máte rádi.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Velkoobchod ČAS ve Zruči nad Sázavou přijme do chráněné dílny skladového operátora a obchodního asistenta s možností home office. Volejte 602 217 195.
3: Na kozla je spolech. Slavnosti kozla v pivovaru Velké Popovice. Už 13. června vás čeká den plný skvělé hudby, poctivého piva Kozel a vůně grilu. Lucie Revival, Tabasker, Acoustic Man, Cooking Show s Davidem Višňovským a Markéta Hrubešová v roli moderátorky. Slavnosti kozla. Více info na kozel.cz. Pro starší 18 let.
4: XXL výprodej v online shop.cz.
5: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší sobotní den bude zpočátku převážně s velkou oblačností a s občasným deštěm nebo přehánkami, a to hlavně v severovýchodní polovině území. Během dopoledne začnou v jihozápadní polovině Čech už srážky ustávat a bude se to protrhávat. Teploty 19 až 23, na jižní Moravě bude tepleji, tam naměříme až 25 a na horách pak kolem 14, i když v Beskydech až 17 stupňů Celsia. Co se dál děje? Teď aktuálně zajímavého to sleduje Eliška Votrubová.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. O víkendu začnou v Česku platit nové jízdní řády. Kvůli začátku letní sezony budou jezdit jinak regionální vlaky Českých drah i některé autobusy. Změny začnou platit v neděli 14. června a ve většině případů budou platit do konce září. V Havlíčkově Brodě vyrostl speciální dům pro vlaštovky. Původní budovu, ve které se usídlili, totiž zbourali. Podle ochránců jsou ale ptáci při umisťování hnízd konzervativní a vrací se na místa, která znají. Pokračuje mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šulová.
9: Dům pro vlaštovky je asi 5 metrů vysoká dřevostavba, která je důkladně zabezpečena proti vniknutí predátorů, v tomto případě především koček a kun. Stojí zhruba 200 metrů od původní hospodářské budovy, kde vlaštovky dříve hnízdily a která byla zbourána.
8: Ochranáři vlaštovky zhruba měsíc do nového domu lákali pomocí nahrávky s jejich zpěvem. Nyní už tam hnízdí jeden pár. Nadcházející víkend bude patřit zahradám. V rámci víkendu otevřených zahrad lidé nakouknou do běžně nepřístupných míst. Zahrady se otevřou po celé republice. Třeba na Vysočině to bude 28 areálů. Mistrovství světa ve fotbale, které začalo včera, už padlo do oka i podvodníkům. Na internetu se objevilo více než 4300 domén, které napodobují stránky FIFA a nabízejí falešné vstupenky. Hlavním distribučním kanálem pro falešné lístky jsou sociální sítě. Podle odborníků by fanoušci měli vstupenky kupovat výhradně na oficiálním portálu fifa.com. Tolik zprávy, pěkný den.
7: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: Ano, rozhodně se nenechte napálit, jak řekla Eliška, a my vám jdeme hrát. Třeba za chvíli i písničku dnešního dne, ale ze všeho nejdřív Vašek Neckář nebo Argema a jarošovský pivovar. Michale, s vámi.

0: Pošský Karel Gott, byl by hřích se pod mě bát. Máme 14 minut po 16. hodině a před námi...
1: Písnička dne
2: na Českém Blaníku.
0: A my už se za chvilku vydáme na vrcholky hor společně s Věrkou Martinovou, která letos slaví 40 let na solové dráze. A naživo ji můžete vidět a slyšet třeba v Českém Těšíně už zítra. Ale teď se Věrky zeptáme, jak tahle písnička vlastně vznikla.
3: Až na vrcholky hor napsalo osvědčené duo Pavel Krejča a Eda Krečmar. Byla to jedna z mých prvních písniček a napsána byla pro pořad, který si pamatuju, do dneška jmenoval se Čtyřlístek a byl to takový soutěžní písničkový pořad, kdy posluchači dávali hlasy těm písničkám, uváděl ho Láďa Štajdl a ten tenkrát řekl, že je to taková jako normální písnička, že z toho asi žádnej hit teda nebude, jo? Že to nemá moc velký šance, aby to prorazilo, než se to vlastně začalo natáčet, čímž mi dodal teda samozřejmě velké sebevědomí. No nicméně za pár let se mě i autorům omluvil, jak velmi se tehdy mýlil, protože sám Eda Krečmar, textař, říká, že to je jedna z nejúspěšnějších písniček, kterou napsal.
0: No je to tak, zítra určitě tahle písnička zazní také na festivalu nazvaném Svátek tří bratří v Českém Těšíně, ale už teď u nás na Českém Blaníku.
2: Písnička dne
1: na Českém Blaníku.

0: se nám tady ty hříchy nějak dneska rozmnožily. Ještě před malým okamžikem Karel Gott, byl by hřích. A teď Jirka Korna, Lucka Bílá, byl by hřích. No, si se mě tak trošku asi hudební pan ředitel střílí, že mi tady dává takové písničky za sebou. Každopádně, už za chvíli budeme hrát kapelu Miraj, budou i Katapulti, anebo Marta Athena Elektriadu. A já zdravím také všechny Toničky, Antonie, které dneska mají svátek při pátku 12. Ještě, že to není 13. Tak dámy, užijte si to, doufám, že dostanete nějaký hezký dárek. Od nás za chvíli rozhodně česká písnička.
1: Říkají jim medové matrace z propolisu a já už vím proč.
2: Protože po takové noci se ti nechce ani na snídani.
3: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Vyzkoušejte medové matrace od Materaso. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
4: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
5: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
6: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
7: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
8: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
9: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
10: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Milé Česko, KFC vás zve, objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
12: Akce KFC50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
13: Český Blaník.
14: To je Blaníček.

0: Ano, obyčejný svět a Abraxas nás roztančili skoro 15 minut před 17. na Českém Blaníku. A pokud byste chtěli tančit i po té 17. hodině, tak klidně nám napište svůj výběr písničky na přání, kterou vám mám nechat zahrát. Ano, to klidně můžete, své vzkazy nám pište buď do SMSky, nebo nahrávejte hlasovky přes WhatsApp a posílejte samozřejmě na naše známé číslo 720 836 307. V příští hodince hrajeme na přání a za chvíli Jelen a taky Hanka Zagrová, Mis dobrých nadějí.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: www.pragueboats.cz.
2: Už ví.
3: Tak vzhůru na palubu.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
6: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
7: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
8: www.projektantbudoucnosti.cz.
9: Největší výběr aut teď máte doslova za rohem. V AAA Auto máme nejširší síť poboček. Jen v Praze je jich 5 a na webu si můžete vybrat z 19 000 vozů všech kategorií i hned k odběru. Největší výběr, nejvýhodnější ceny a financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
11: A tava!
12: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
13: Radio Český Blaník.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mys dobrých nadějí, mys dobrých nadějí.

0: Meky Žbirka a Marta, co bolí, to přebolí. A za chvíli už si budeme pochutnávat na zdravém špenátu. Bude Jirka Schlinger. Dorazí také Petr Kolář, ještě že tě lásko mám. A naopak s nádhernou láskou přijde Pavel Novák. Samozřejmě obrazně. Další české písničky, které máte rádi, samozřejmě po 17. hodině.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší sobotní den bude zpočátku s velkou oblačností a také s deštěm a přeháňkami, zejména v severovýchodní polovině území. Během dopoledne ale začnou v jihozápadní polovině ty srážky ustávat a má se to protrhat na polojasno. Teploty 19 až 23, na jihu Moravy tam bude tepleji, naměříme až 25 stupňů, na horách kolem 14 a v Beskydech až 17 stupňů. Tolik počasí na zítřek a s čerstvými aktualitami je tady Eliška Votrubová.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Dneska odpoledne přeje Eliška Votrubová. Inspekce silniční dopravy varuje před podvodnými SMS-kami, které vyzývají k platbě pokuty. A to za údajné překročení rychlosti. Zprávy chodí pod jménem silniční inspekce nebo policie. Na textovky nereagujte a podezření na podvod oznamte policii. A u dopravního tématu zůstaneme. Obliba elektrokol se zvyšuje. S tím ale roste i počet nehod na silnicích. Lidé by tak neměli zapomínat na helmu a měli by být vidět, tedy používat odrazky nebo světla. Kolik cyklistů za poslední dva roky zemřelo, přiblíží Jana Pelešková z ředitelství dopravní policie.
8: V roce 2024 bylo usmrceno 12 cyklistů na elektrokole, v roce 2025 10 a z toho jsou vždy poměrně vysoký podíl právě seniori, protože třeba v loňském roce to bylo 70% usmrcených byli právě seniori na 60 let.
7: Policisté doporučují nepřeceňovat své schopnosti a uvědomit si, že elektrokolo je mnohem těžší než standardní kolo. Současné tresty za týrání zvířat jsou mírné. Vládní koalice proto navrhuje zvýšení jak trestů, tak sankcí. Uvedl to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Návrh změny zákona je podle něj ve sněmovně a začíná legislativní proces. České tenistky znají soupeře pro čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové. Čeká je Velká Británie. V případě postupu Češky narazí v semifinále na lepšího z dvojce Kazachstán-Španělsko. Finálový turnaj pak proběhne v Číně od 22. do 27. září. Titul obhajují Italky. Ze zpráv je to všechno. Pěkný den.
6: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
0: Za chvíli jdeme hrát na přání podle vás, ale teď si dáme ten špenát. Jirka Schlinger je tady a Michal vás zdraví.
9: To

0: Tak tohle byl Petr Kolář, kterého jsme si taky užili na konopišti. Máme 13 minut po 17. a před námi jedna podle vás.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Zdravím do studia a prosím o zahrání mé přítelkyni Evičce a to písničku od Craysonu a Ládi Křížka Vzdálenou, abychom zavzpomínali na ty časy, kdy jsme se seznámili a zamilovali se do sebe. Zdraví Vašek z Hradce, tak jsme rádi, že máte právě ty krásné časy spojené s touhletou písničkou, kterou vám teď rozhodně nabízím a přeju, ať si užijete víkend.
2: Písnička na

Pavel Novák a nádherná láska 5 minut před 17:30 na Českém Blaníku. Přátelé, dávejte si pozor, co dáváte dětem na hraní, abyste nedopadli jako jeden tatínek v Etiopii, který dal, nebo ani nedal. Holčička jeho 3letá si vzala prostě papírové bankovky, které rozstříhala, že si s nich jako udělá takové ty střapce, konfety. No a takhle tatínka připravila o 37 tisíc korun v přepočtu. Takže bacha, aby se děti k vašim zásobám peněz raději nedostali. Pro vás mám zásobu českých písniček Pokáč za chvíli a taky Verona a Láskoprout.

0: Dámy a pánové, tady Martin Stránský, věrný příznivec módní značky Pánské obleky Bandy. Rád bych vás pozval do nově otevřené značkové prodejny Bandy v galerii Harfa v Praze Vysočanech. Přijďte si užít příjemnou atmosféru a vybrat elegantní oblek již od 5470 korun. Pánské obleky Bandy.
1: V Lenner Motors slavíme 10 let a říkáme velké díky. Za to, že s námi jezdíte, jsme k jubileu připravili nejlepší ceny roku. Ať už hledáte novou Hyundai, Peugeot, MG nebo prověřenou ojetinu, u nás získáte víc. Ceny vozů máme na minimu a v servisu se o vaše auto postaráme od lakování až po myčku. Lenner Motors v Říčanech u Prahy. Přijeďte s námi oslavit 10 let na cestách.
2: Tvůj pocit po projektu?
3: Jipi!
4: Jo!
2: Jé!
3: Jipi, jipi!
4: Jej!
2: Hornbach, s námi to zvládnete.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Každý den lodí. Z Ústí do Litoměřic proplujete unikátními zdymadly a ochutnáte regionální vína českého středohoří. Proplujete Skalním kaňonem Labských pískovců z Děčína do Hřenska, Drážďan i Míšně. Vychutnejte si romantiku západu slunce s taneční hudbou na palubě lodí Labské plavební společnosti. Pouze s námi, každý den lodí. Více na www.labskaplavebni.cz.
7: České písničky, které máte rádi.
8: Český Blaník.

0: Tak tohle byla pesnička o Medulienke, Gladiátor, Pavol Hamel a Petr Reichert. No a teď už míříme do Havířova.
1: Letní koncerty
2: Rádia Blaník.
0: Startujeme právě s letními koncerty na místě kolega Petr Slíva. Petře, zdravím tě, jak to tam aktuálně vypadá?
3: Ahoj, ahoj, zdravím z Havířova, zdravím z prvního letošního letního koncertu, kterých bude nakonec 11. Tenhle ten je první. Máme za sebou první vystoupení, a to vystoupení Petra Koláře. Máme tady plné náměstí. Petr byl samozřejmě jako vždycky úžasný. Všichni zpívali s ním. Teď se nám začíná zvučit Olga Lounová. No a po ní to přijde ještě Blanická kapela a bude Janek Ledecký a máme tady náš prodejní stánek a samolepky Rádia Blaník a Centropolu. Prostě užíváme si to tady. Ještě důležitá informace, přestože je to takhle obrovský koncert, tak je úplně zadarmo. Vstupné se tady neplatí, takže kdokoliv může přijít a zúčastnit se ho.
0: Ano, to je fakt a přijít můžete až do 21.30, takže pokud chcete nejenom poslouchat skvělé písničky, ale taky získat tu samolepku, která vám během léta může přinést 5 000 nebo taky 100 000 korun, tak se do Havířova ještě zastavte. Petře, já děkuju, pozdravuju na místo a budu se těšit zase v dalších dnech.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko. Když chcete ochutnat kvalitu.
5: Padá!
6: Tak si něco přej.
5: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
6: Tak to se mi to přání splnilo.
5: Cože?
6: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
5: No tak toho musíme rychle objednat.
7: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
8: Nákupy v online shop CZ.
9: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
8: www.onlineshop.cz.
10: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
11: V tom musí být celá liška.
12: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mámě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
13: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
12: Děkuju.
14: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
15: Jsme energie tohoto města.
16: Doufáme. Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko.
17: Zase lítáš v oblacích.
18: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu.
17: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
19: Tak honem, ať vám neuletí.
18: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
17: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
18: Více o akci na
5: firma na zážitky
18: CZ.
6: Hledáte kousek tradiční české kultury? Navštivte Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. Vydejte se s námi za tajemstvím českého ležáku. Vychutnejte si pivovarské speciality, černokostelecké pivo a nakonec můžete i přespat. Vezměte rodinu nebo kamarády tam, kde je pivo doma. Muzeum, pivo, jídlo a ubytování na jednom místě. Poznej, ochutnej, přespávej. nmpivovarnictví.cz.
8: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
12: Hyundai Domanský. Jeremiášova ve Stodůlkách, Zdiby a na Černém mostě přímo u metra. Přijďte na testovací jízdu.

0: Páteční 18. hodina je tady a po 18. další české písničky, které máte rádi. Těšit se můžete například na Michala Davida. Tak, jak se má, jenom právě tak taky bude Vašek Neckář, je ráno, ano. A dáme si i originál Marka Ztraceného. A budou samozřejmě i další. Za malý okamžik pokračujeme.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
2: Hledáte stabilní práci v Benešově u Prahy? Český výrobce střešních světlíků a vyvýšených záhonů Artus přijme pracovníky do výroby a expedice. Nabízíme smlouvu na dobu neurčitou, férový plat a práci v čistém, moderním provozu. Více informací získáte na webu světlíkyartus.cz.
3: Pozor, pozor! Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší sobotní den bude převážně s velkou oblačností a také s dešťovými přehánkami, hlavně v severovýchodní polovině území. Máme čekat tyhle ty srážky a během dopoledne začnou v jihozápadní polovině Čech naopak srážky ubývat a čekáme protrhávání na polojasno. Teploty 19 až 23 stupňů, na jižní Moravě bude tepleji, tam naměříme až 25 a na horách kolem 14, jen v Beskydech naměříme až 17 stupňů. Tolik počasí na zítřejší sobotní den a teď poslední zprávy s Eliškou Votrubovou.
5: Zprávy na Českém Blaníku.
6: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Státní úřad inspekce práce loni odhalil téměř 2,5 tisíce nelegálně zaměstnaných lidí. Za přestupky padly pokuty za více než 134 milionů korun. Na černo se nejvíc pracovalo ve stavebnictví, ubytování, stravování a pohostinství. Majitelé a chovatelé psů musí od července evidovat psy. Jde o povinné zapsání do centrální evidence psů, kde budou základní informace zvířete. Vztahuje se to na všechny psy s prokázaným původem i bez něj. Pokračuje viceprezidentka Komory veterinárních lékařů Kateřina Waldhans.
7: Registrace do centrální evidence by měl chovatel zajistit nejpozději s nejbližší vakcinací proti vzteklině. U štěňat by měl chovatel zajistit zápis do centrální evidence již při čipování vždy před předáním novému chovateli. Zápis do centrální evidence je pro veterinárního lékaře úkon jako každý jiný a podle časové náročnosti si stanoví cenu.
6: Za neregistrování hrozí pokuta až 300 tisíc korun. Kolony u náchoda končí. Stavbaři totiž po 3 měsících dokončili kruhovou křižovatku na silnici 1/33 v náchodě před hraniční přechodem do Polska. Plný provoz tu silničáři obnoví v neděli odpoledne. Skončí tak kyvadlový provoz, kvůli kterému se na příjezdu do města tvořily až několika kilometrové kolony. Praha se připravuje na muzejní noc. V metropoli proběhne už zítra. Muzea a galerie budou otevřeny zhruba od 18 hodin do půlnoci. Letos poprvé se připojí i Národní galerie a Galerie digitálního umění Signal Space. Na akci se chystá taky pražský dopravní podnik, který vypraví speciální tramvaje a autobusy. Ze zpráv je to všechno. Hezký večer.

s vámi pomaličku a jistě rozloučila a taky se loučí Michal Krusberský. Před námi je víkend, tak si ho rozhodně užijte, odpočívejte a dělejte to, co máte rádi, a my vám posíláme další české písničky. Maruška Rotrová za chvíli, také Marek Ztracený bude a teď Michal David.

0: Kolik káv vypijete denně? 3, 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
1: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
2: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Český Blaník.

0: CZ. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Zveme vás na národní myslivecké slavnosti. Čeká vás program pro celou rodinu. Naučná stezka pro děti, lovečtí psi, dravci, lukostřelba, vábení jelenů, kapela Brouci Band, The Beatles Revival a také neuvěřitelné chutě a vůně zvěřiny, regionálních bio a klasa potravin, mistra kuchaře Pavla Menzla. V sobotu 13. června v přírodním amfiteátru Konopiště. Více na webu Českomoravské myslivecké jednoty cmmj.cz.
4: Každý všední den, krátce po 15. hodině.
5: Tři ve tři.
4: Na Českém Blaníku.

0: června je v Novoplaze Den dětí s Mattelem. Barbie zóna, autíčka Hot Wheels, sportovní workshopy a mnoho dalšího. 13. června od 12 do 18 hodin. Den dětí s Mattelem v obchodním centru Novoplaza. Více na www.novoplaza.cz.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: www.prageboats.cz.
1: Už ví.
2: Tak vzhůru na palubu.
3: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
4: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil rame.

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná.

0: Takže co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
1: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
0: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
2: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
1: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
3: Mat, ten obchod mám rád.
4: Atención, señoras y señores!
5: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
4: Un, dos, tres!
5: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
4: La Tropical!
5: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
4: Aguarachar!

0: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
1: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz. Nápady, typy, inspirace.
2: Šumava žije!
1: Šumava žije CZ.
3: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
4: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.

0: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Tahické léto v Aquapolis Praha už je tady!
7: Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzavek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapolis Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
9: Český blaník.
10: České písničky, které máte rádi.

z toho dna. Do koše ji hodí zmačkanou a na konci mu druhá vypadne. Bladě modře je život, nadepsaný sešit.

něco řešit. Něm jenom dopředu každý list se obrací. Když stránku jednou někdo polije, anebo ji v slzách

0: život není jinačí. Bladě modře je život nadepsaný sešit, který ovšem není trhací. Zpátky dá se těžko něco řešit, v něm jenom dopředu každý list se obrací. V něm jenom dopředu každý list se obrací.
1: Český blaník.
2: Český blaník.
1: Český blaník.

0: Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Sleva 25% na náplně nad 1000 korun.
2: A náplně skladem doručíme už do druhého dne.
1: Teď je ten správný čas doplnit zásoby.
2: Tak mrkněte na
3: tisku.cz.
4: Náplně hned.
5: Attention!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
5: Yes, sir!
4: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.

léta teprv je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous a škráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuznává slova star a

0: zelený.
1: Nevěř tomu, že jsem výjimečný, že krásný dáma jsem nebezpečný.
2: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.
2: České písničky, které máte rádi.
0: Na rádiu Český Blaník.

0: Rádio Český Blaník.
1: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
2: A přichází do mě žít nebo zvá.
0: Na kterých jsme

0: námi zpívají i naše děti.
1: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.
1: Rádio Český Blaník.

jako tlaný kmen. Roztočí se zas naše ruleta. Počkej do léta, to je její čas. Lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá. Teď, když napadá...

Lásko prokletá, jenom klidně lež, ptej se na co chceš. Je to odvel za minulý čas, jen se rozpomeň dobře na oheň, který náhle zhas. Je to řídký vzduch, naše planeta právě oblétá svůj kritický kruh. Lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá.

lásko, prokletá. Beru kletbu zpět, roztál celý svět. Jíva rozkvétá. Všechno je teď blíž, skoro na dosah. A přesto mám strach, z čeho to ty víš. Že rok přiletí, přijde sníh a mráz a mně zbýde zas jen to prokletí. Lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá.

0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Leď balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy CZ. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
4: Sleva 25% na náplně nad 1000 korun.
5: A náplně skladem doručíme už do druhého dne.
4: Teď je ten správný čas doplnit zásoby.
5: Tak mrkněte na
2: tisku levně CZ.
1: Náplně hned.

kráva pláče rosu roní, marně pastýř ovci hledá, luny svice chytit nedá. Vítr z vinicky šesténa, Magdalena, Magdalena, aleluja. Přísní soudci ženu jali, krásnou kadeř ostříhali, pranýři městem vedou, odpustit to nedovedou, mají v

0: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
1: Hledáte spolehlivé auto bez zbytečných komplikací? Už nehledejte. A přijeďte rovnou k nám do Lenner Motors v Praze na Braníku. Čeká na vás až 400 prověřených vozů značek jako BMW, Volkswagen, Škoda, Hyundai a mnoho dalších. Férový přístup a žádný nátlak, to je u Lennera samozřejmost. A díky prodloužené testovací jízdě si můžete být opravdu jistí, že jste si vybrali správně. Lenner Motors Braník. Vaše jistota při výběru vozu se zárukou.
2: Existuje brunch. A pak existuje Parzival brunch. Michelinský šéfkuchař Galben Moshe povýšil snídaňové klasiky na nezapomenutelný zážitek. Každý víkend od 10:30 v hotelu Buket, Karolíny Světlé 27. Za ceny běžné v dobré kavárně. Váš víkend si zaslouží víc. Rezervujte na parzivalrestaurant.cz.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
5: Radio Český Baník.

budu starým mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starým mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky.

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen a štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi a budu

0: mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starý mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starý muž. Starý muž.
1: Český Blaník.
2: To je Blaníček.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
3: 18. 6. v Příbrami u hypermarketu Albert se na vás těší Auto Černý.

Gilly Lenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Gilly Lenau. Paruky pro všechny. www.gillylenau.cz. Psáno Jillilenau.

to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
1: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí IQ.
2: Český blaník.
3: To je blaníček.

0: Český Blaník.
1: Já kdysi s Úsvitem ti říkal častokrát, že si mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně, jenže nesmíš to tak brát.

0: Dobrý den, jmenuji se Hana Lang a jsem nutriční terapeutka. A musím říci, že když si vybíráte to nejlepší pro svůj každodenní režim, tak nemusíte vůbec dělat kompromisy. Doporučuji doplněk stravy Proemzan od Mitolife. Je to živé probiotikum s 31 bakteriálními kmeny a 30 miliardami mikroorganismů. Prostě německá kvalita, přírodní složení a bez umělých přísad. Vyzkoušejte Proemzan od Mitolife. Objednávejte přímo na mitolife.cz.
1: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
2: Padá!
3: Tak si něco přej.
2: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.

0: Tak to se mi to přání splnilo.
1: Cože?
0: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty CZ a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
1: No tak, toho musíme rychle objednat.
2: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.

0: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
1: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
2: Trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
3: Písnička na přání.
4: Každý všední den vždy po 8, po 11 a po 17 hodině.
3: Písnička na přání na Českém blaníku.
4: Rádio Český blaník.

0: Padle na konopišti. Začínáme v 10 hodin a vstup je zdarma. Bohatý doprovodný program, ve kterém vystoupí Ilona Čáková, Turbo Diesel, Jamaron. S vozy autobusem a ekovláčkem z Benešova do konopiště a zpět. Ten den zdarma. Výborné jídlo a pití, to je Benešovský Street Food Festival na konopišti 20. června od 10 hodin.
1: Podívej se mi do očí.
2: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
3: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
2: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
4: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
3: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
5: Mat. Ten obchod mám rád.
6: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.

A jestli to půjde, nebudem se bát. Nikdo tu není, to se ti jen zdá. A jestli to půjde, nebudem si lhát. Záplavy minou, zbyde jenom hlad. Jestli to půjde, nebudem se bát.

wojska tu nejsou není o co stát. Jestli to půjde, nebudem se kát.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Viděl jsem v životě plakat mnoho lidí. Někteří plakali ze žalu, jiní, a těch bylo méně, radostí. Také jsem potkal ty, kteří naříkali nad světem, nad nesmyslností života a Bůh ví nad čím. Těch jsem se vždycky chtěl zeptat, proč pláčete nad cibulí? Jejich nářek mi totiž připadal stejně planý a nesmyslný.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, vede není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

Ještě včera jsem ti ukradl pentli růžovou, dneska bych už chtěl mít mnohem víc. A kdyby tu pentli našli náhodou,

hoří lesa, hoří rodnej dům, hoří velkostatek sousedům. To je smůla, drahá, podívej,

0: Rádio Český Blaník.
1: To je i Dalibor Janda.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři. Jeden pro druhého žijem.

z mých dívčích očí koňských dřív to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět. Snídaně v trávě, kaviár i prach z dlouhejch nekonečných cest, co jsem polikal. V noci čet jsem si náš osud zvěst, když z hor vítr vál. Společně na cestách jen já a můj kůň šli jsme dál. Já nestál postel.

hodiny bloudí temnou nocí, jak naříkavý pláč. Teď skrývám svůj strach, jak hazardní hráč. Kde je teď můj příběh? Půlnoc létání, jak odtud zmizet?

ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

ulicy. Ja już ci rozeznawam, hrabie rozeznawam.

moře, tak pojď hledat břeh. Než pustíme se a než nám dojde dech.